Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Chojnický Folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

První skladbu Legenda o Cheyenne zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Beďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregular Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem, co nikdo nikdy dřív. Máme tak dlouhou cestu a asfalt, jako by byl z cílu. Dám plný plyn, až po strop plný plyn. No tak se šlápni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to je, ať máme úroveň. No už jsme sudy v Texarkeně, tu

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou šije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vije a chtěl bych...

0: Teď se v pořadu Na cestě s dujem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
2: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
3: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
2: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatr chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paliček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prima,
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se také jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat to a přijde. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano, A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, no ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo, vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval můj vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Uh-huh. Tak Petr Nárožný by Petr, mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z vět, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to, já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí...
9: vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jo. Jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, díky, je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, díky, zatáhnu na těšno. ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem.
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, prosím, moje místo, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vraného.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
11: Já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
11: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled.
10: Ale to se nechce si, ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
11: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
11: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
11: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Víte to jistě?
10: Jasně.
11: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ruce pryč.
11: No já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, nechajte mě spát.
11: Vy zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo. Vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý
4: den. A taky pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak už je, tady bezva. Zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům

0: Posíláme další kus zábavy. Návrat lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
1: Karličko, ty jsi tomu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Na ně ono už vlastně dneska, zítra. To je možný. Já se zeptám. A hned se to dozvím. Jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
2: To bude Karel.
1: Ty jsi vylákal Freddy.
2: Co?
3: To Karlínko.
2: Ne, moment, kdo to přišel?
3: Já povídám, tady, už je tady.
2: Já bych si říkala Freddy, tady. Zlázní.
3: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
2: No počkej, když já se nedívám, já nevidím.
3: No to nevadí. Počkej, ručičku, druhou.
2: Jaký vám mě připravila ručička překvapení? Pořád si nepochudu hlavě o něco.
3: Já mám nápad, Karlínku. No? My půjdeme na večeři.
2: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z kvečky
3: do domu. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
2: Dáme si šampaňský.
3: Šampus ne.
2: Proč ne?
3: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, tak jsem to přehodila.
2: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
3: No to je nemožný.
2: Tohle snad není možný.
3: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle,
2: to jsi zalévala vermutem?
3: No dovol, jak by se tam...
2: Já z toho cítím
3: vermut.
2: Tyhle chodím se vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kaptus, co jsi tady dělala?
3: Já to uklidím, to.
2: Co je tohleto?
3: No co by to byla, pánev?
2: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
3: Já jsem chtěla původně asi dělat hlupatýk na vlky.
2: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
3: Je hodně.
2: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohle. No tak mluv!
3: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
2: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
3: Ne, to byl ještě plný, Karlo. To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlík. Děkuji, zdravím vás. A srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abyste o nějakou tu knížku nevzal.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko, mm-hmm. A prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm-hmm.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí. Děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme děkuji. Moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuj pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Lichnovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají brejt. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neupí v lázních, pokud v bahně. Prostě na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš? Co jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vidlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapešený v Šunkofleka. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se Šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Já ti odsouhlu, starý mě lakají ty šunkofleky. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
10: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: To mě řekni, to mě zajímá.
10: To ti řeknu. A to ti bude zajímat. Tak. No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: Ten to je Fox terrier, jsou tady komediánské hůdy.
10: Pejsáliček to byl. No a potom přišly holky. Karlo, hodničko.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pod bajháku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud. Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
10: Tadinku, teď to vidím. Ty jsi nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozická je taková majnikatá.
9: No, jsi nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody děkýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zaštěvně.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Hygienici zahájili v Moravskoslezském kraji pravidelné kontroly kvality vody. Obec Těrlicko nabízí lidem lékařskou kontrolu znamének. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
2: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
3: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
2: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
4: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
2: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
0: Pracovníci krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájili v těchto dnech pravidelné kontroly kvality vody v koupalištích, která nemají provozovatele. V sezóně budou v regionu kontrolovat 25 koupacích míst, sdělil to mluvčí hygieniku Aleš Kotrla. Pod dohledem bude například vodní nádrž Baška, Štěrkovná, Hlučín a Karvinské moře. Hygienici poprvé odebrali vzorky vody ještě před zahájením koupací sezóny, která oficiálně začíná v sobotu. Analýzy ukázaly, že ve vodní nádrž Čerťák v Novém Jičíně a v Údolí Mladých v Bílovci na Novojičínsku je zhoršená jakost vody. Aktuální informace o kvalitě vody jsou k dispozici na webových stránkách hygieniků. Lidé z Těrlicka se mohou objednávat na vyšetření znamének. Radnice organizuje Den melanomové prevence 10. června v kulturním domě v Horním Těrlicku. Zájemci si mohou rezervovat čas na telefonním čísle, které je zveřejněné na stránkách obce. Na místě lidi vyšetří dermatologové Ostravské fakultní nemocnice, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
5: Dva lékaři, dvě zdravotní sestry, budeme mít zase dvě provizorní ordinace. Lidé se budou moci hlásit na telefonní číslo a budeme opět dělat záznam, kdy by se chtěl přihlásit. Víme, že ta kapacita bude dostatečná, takže i kdyby někdo nahlášený nebyl, tak může přijít, akorát si bude muset počkat, až se udělá okýnko a určitě ho lékař vezme. Sport.
0: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skorovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
6: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
0: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dál jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, na horách dnes naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D48 na 25. kilometru ve směru na Český Těšín dávejte pozor, stala se tam nehoda. Na silnici můžou být rozházené dopravní značky, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čas se naplnil, začínáme, máme 4 minuty po 5, startuje Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes se o program od 5. do 9. budou starat Petr Soukup a také Lucka Kociánová. Přejeme vám samozřejmě příjemný a pohodový slunečný den a hudebně odstartujeme s Petrem Reckem.

0: Zhruba 1,5 milionu korun ročně zaplatí Třinec za likvidaci černých skládek ve městě. V Ostravě stojí odvoz vyhozených věcí od kontejnerů stovky tisíc měsíčně. Viníkům pak nahrává anonymita města a problém s černými skládkami je tak prakticky neřešitelný. Téma, kterému budeme věnovat více času krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi počasí, pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Všude na severní Moravě a ve Slezsku je slunečno, avšak dost chladno. Například v Horní Lomné na Jablunkovsku v tuto chvíli 3 stupně Celsia, v Chuchelné na Opavsku je stupňů 9. Jaká je vyhlídka na celý den? Pátek by měl být v našem regionu hezkým dnem, měl by být jasno, přechodně polojasno, bez deště, teploty až 24 stupňů, na horách naměříte okolo 17.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval náma Marek Ztracený, 5 hodin 23 minut. Kusy nábytku, popelnic anebo pneumatiky v lese. Velká města i malé obce neustále a marně bojují s černými skládkami. Za jejich likvidaci platí nemalé částky nebo musí investovat například do kamer. O problému jsme natáčeli nejen v Třinci.
1: Je tady kus nábytku, kus kočárku, krabice od koloběžky, nástěnka.
2: Toto je na denním pořádku tady tohle.
1: A co s tím?
2: Teď kolega to zrovna fotí, nahlásíme to šefovi a on to vždycky odveze.
1: Říká mi Nataša Pokutová s kolegy z městské úklidové čety. Jsme přímo u náměstí Míru v Třinci, na takovém nároží skrytém za činžovním domem.
3: Nejedná se jenom o toto místo na náměstí Míru, ale v podstatě celé lokalitě centrálního města.
1: Říká mi strážník městské policie Robert Krejčí, jak často se podaří vlastně ty lidi nějak u toho přistihnout?
3: Jsou samozřejmě případy, kdy je toho pachatel lze odhalit, když je odhozený obal a na něm je adresa.
1: No vy zrovna tady máte v ruce studijní průkaz, kde už je jméno i adresa.
3: Je
1: takže
3: tady studijní průkaz, je tu jméno, adresa, samozřejmě nemůžeme tvrdit, že to je pachatel, ale je to vodítko určitě.
1: Každoročně za mimořádné odvozy nepořádku město zaplatí okolo 1,5 milionu korun.
4: Za tuto částku by se dalo postavit několik stovek metrů chodníků a několik prvků na dětská hřiště.
1: Dodává mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar. S černými skládkami se potýkají velká města i malé obce různě. Ve Frýdku Místku na některá místa strážníci nainstalovali kamery. V Ostravici zase v době sezónního přezouvání aut preventivně zavedli odběr použitých pneumatik.
5: Ostravice je velká a má spoustu různých zákoutí a občas se vlastně nějaká pneumatika našla, takže jsme si řekli, že než aby jsme to měli pohazené po lese, tak je budeme radši odebírat ty pneumatiky, samozřejmě za tu likvidaci platíme.
1: Říká starostka Pavlína Stankajová z KDU-ČSL. Podle mluvčí ostravské odpadové společnosti OZO Ostrava Vladimíry Karasové je problém s černými skládkami prakticky neřešitelný.
6: Kde je velká koncentrace lidí, tak tam vždycky působí ta anonymita sídliště.
1: Městu každý měsíc firma vyfakturuje okolo 200 tisíc korun za odvoz nepořádku. To je skoro 2,5 milionu korun z veřejných peněz. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: mikrofonu je Lucka Kociánová, čekají vás krátké zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Státní agentura CzechInvest rozdělila mezi 90 začínajících českých startupů 160 milionů korun. Podle generálního ředitele společnosti Jana Michala mají peníze pomoct firmám překonat takzvané údolí smrti, než je získají první klienty. Program akcelerace startupů má české firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Krnov začal s provizorní rekonstrukcí tamního plaveckého bazénu ve Starých městských lázních. Bazénová vana měla po povodni v roce 2024 problémy se statikou a město ji muselo vypustit. Pracovníci do míst nejvíce namáhaných a poškozených sloupů přidají podpůrné ocelové konstrukce. Hotovo bude zhruba v polovině července. Karvinské technické služby začaly plošně obnovovat vodorovné dopravní značení ve městě. Příznivé počasí umožňuje zvýraznění přechodů pro chodce, směrových šipek i zákazových čar. Prioritu mají přechody následovat budou symboly pro osoby se zdravotním omezením a značení pro cyklisty. Práce potrvají postupně, aby co nejméně narušovaly dopravu. V blízkosti bike arény Vsetín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chaty Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz bike arény v této době přerušený nebude. Město Vsetín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. Vít Kopřiva ani Kateřina Siňáková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landalusem v pěti setech. Siňáková podlehla Kanaďancem Bokové 1-2 na sety. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude slunečný den, jasno až polojasno a na teploměrech naměříme 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na 369. kilometru ve směru na Ostravu havarovalo osobní auto. Projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne budeme trochu poznávat náš moravskoslezský region. Hovořím teď o magazínu Křížem krajem. Jaký bude? Tak to vám povím po písních Ilony Čákové a kapely Rangers.

dnešním dopoledním magazínu Křížem krajem se vydáme na místo, kde se začaly psát hornické dějiny Ostravy, konkrétně do Trojického údolí. I když dnes je tato lokalita plná zeleně, tak na stopy po dolování uhlí tam případný návštěvník může narazit každou chvíli. My vás o tom přesvědčíme dnes mezi 9. a 10. hodinou. Poslouchejte nás a dozvíte se mnohem víc. Teď ještě Bruce Springsteen a hned poté telefonát s ostravskými metrology, abychom se dozvěděli nejen, jak bude dnes, ale také první víkendový den. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. U telefonní linky je Eva Richtáriková. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se zaměřit na to, jak to právě teď vypadá.
2: Tak máme jasnou oblohu, ale ráno je docela chladné. Většinou se teploty pohybují kolem 6 stupňů Celsia. V městě Albrechtice je 9 stupňů a naopak ve Světlé hoře na Bruntálsku nejsou ani 2 stupně Celsia, takže ty teploty jsou velmi různorodé. Nicméně přízemních mrazíků se v našem regionu nevyskytlo mnoho, takže minimálně v tomto ohledu to není zlá zpráva. Jinak fouká pouze slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav, teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Očekáváme slunečné počasí, jasno nebo přechodně polojasno. Teploty během dne vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách na 15 až 19 stupňů a vítr povane stále slabý, proměnlivý nebo případně severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí můžeme pak čekat v noci na sobotu a jaký bude první víkendový den?
2: Tam už se počasí bude měnit, v noci ještě očekáváme zpočátku jasnou oblohu, ale od severozápadu se bude zatahovat a k ránu, zejména v oblasti Jesenická, se může objevit případný déšť nebo přehánky. Teploty ty budou mezi 13 až 10 stupni Celsia, v údolích ojediněle klesnou až k 7 stupňům Celsia a povane stále slabý proměnlivý vítr rychlosti do 3 metrů za sekundu. Sobota už bude taková deštivější a odpoledne můžeme čekat i bouřky. V ranních a dopoledních hodinách čekáme zataženo lokálně i s deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne pak bude oblačnost protrhaná, proměnlivá, ale stále s možností přeháněk nebo případně i těch bouřek. Až později večer budou srážky definitivně ustávat a také částečně ubude oblačnosti. A teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 a vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí na bílé. Eva Richtáriková, děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rodina 51 minut zpívala nám Tereza Kendlová, posloucháte Český rozhlas Ostrava a protože je pátek, v dnešním odpoledním vysílání se také dá poslechnout pořad, který se jmenuje Vesele a zdravě. Je to taková poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Jakému tématu se dnes po 13. hodině budeme věnovat?
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz. Nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy. Likvidace černých skládek stojí 13,1 milionu korun ročně. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. Dnes bude slunečný den, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
3: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
4: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
3: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Město Třinec bojuje s černými skládkami. I přímo v centru města lidé k popelnicím vyhazují třeba kusy nábytku. V některých okrajových částech kvůli tomu město preventivně zrušilo kontejnerová stanoviště. Podle mluvčího Stanislava Češlara město každoročně za likvidaci černých skládek zaplatí okolo 1,5 milionu korun.
5: Není to malá částka, za tuto částku by se dalo postavit několik stovek metrů chodníků a několik prvků na dětská hřiště. Jsme svědky zakládání černých skládek, ať už takových těch klasických někde u potoka v příkopu, anebo u těch sběrných míst na tříděný odpad.
1: V Opavě dnes bude mimořádně otevřená věž kostela svaté Hedviky. Stavba, která patří mezi poslední díla architekta Leopolda Bauera, je součástí Noci kostelů. Tamní farnost připravila sérii volných vstupů pro veřejnost na ochoz věže, odkud je výhled na celé město. Kromě dneška ve vybraných nedělích až do října.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Náhradní tým v průběhu zápasu dotahoval manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
6: Vlažný začátek, podle mě z obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba, ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, protože to pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šancí, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce, pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu.
1: Do semifinále postoupili Norové, kteří porazili 2-0 Lotyšsko. Dále Kanaďani, ti zvítězili 4-0 nad Spojenými státy americkými. Domácí Švýcarsko vyhrálo 3-1 nad Švédskem.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Těrlicku dávejte pozor na ulici Těšínská, probíhají tam práce na silnici. Provoz je na místě řízen kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová, Petr Soukup, přejeme 4 minuty po 6. krásný den s datem 29. května. A protože máme po 6., budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. Dnes máme v kalendáři jméno Max a Max Malý, Maximilián, co to jména? Příbuzná u nás ne příliš častá, spíše ojedinělá. Je to křestní jméno, ze jeho štůrce bývá označován německý císař Friedrich III., který jej vymyslel pro svého syna, dá se vyložit jako největší náš. A sledovník všem Maxům gratulujeme a posíláme písničku od skupiny Jelen.

0: prostoru v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava dostala i skupina Nazaret a slavný hit Love Hurts. Teď je 6 hodin 13 minut. My se samozřejmě ani dnes ráno nevyhneme sportu. Fotbalová Karviná sice zažila nejúspěšnější sezónu v historii, ale přesto je klub v napětí. Letošním vítězům Českého poháru hrozí kvůli korupční aféře tvrdé tresty. Povíme více v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik bude na zemi. Položíme se na břicho. Hlava, trup a nohy v jedné rovině. Lokty pokrčíme a opřeme o ně trup. Lokty budou v pravém úhlu. S nádechem rozpažujeme ruce do strany, střídavě pravou a levou. Trup je stále v oporu na špičkách. Opět s výdechem se vrátíme zpět. Střídáme po jednom opakování. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Den bude příjemný, ale ráno, i když je slunečné, máme celkem chladné, například a v Karviné v tuto chvíli naměříte pouhých 7,5 stupně, trochu tepleji je na Bruntásku, například město Albrechtice teď udává teplotu 10 stupňů Celsia. Meteoprognóza na pátek je velmi stručná, bude hezky, většinou jasno, přechodně polojasno, nebude pršet, teploty vystoupají maximálně ke 24 stupňům, na horách pak naměříte okolo 17.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Teď je 6 hodin 22 minut, Český rozhlas Ostrava se zaměří na sport. V karvinském fotbalovém klubu převládá nervozita i po senzačním vítězství v českém poháru. Slezané totiž v souvislosti s korupční kauzou možná nebudou hrát evropské poháry. Jednou z variant je, že místo Karviné půjde do Evropy poražený finalista z Jablonce. Slezskému klubu zároveň hrozí odečet bodů anebo dokonce vyřazení z první ligy.
1: Samozřejmě teď to přichází víc a víc, takový ten stesk z toho, že by to nemuselo vyjít, když se objevují u médiích ty soupeři, který by vás mohli třeba čekat v té evropské lize, v té kvalifikaci, tak si zahrát tyhle zápasy by byla další ohromná zkušenost a skvělá věc, takže budeme čekat, co se stane a uvidíme, no, nemůžeme to už ovlivnit.
2: Neskrývá nejistotu trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím. Za normálních okolností by se jeho tým jakožto vítěz českého poháru mohl těšit na letní předkolo Evropské ligy, jenže Evropská fotbalová asociace UEFA dost možná Karvinou do Evropy nepustí. Klub je totiž domácím svazem vyšetřovaný pro podezření z uplácení zápasů z roku 2024.
3: Samozřejmě nám nezbývá než čekat, víme, že ta UEFA je jakoby přísná, ale nevím, jak to dopadne, fakt netuším. Etická komise nic ještě neudělala, nic neřekla, nevíme v kabině jenom to, co se píše v tisku, takže fakt netuším, jak to dopadne.
2: Komentuje současnou situaci karvinský kapitán Jiří Fleischmann. V nejhorším případě by Karviná přišla jak o Evropskou ligu, tak o domácí nejvyšší soutěž. Pokud se prokáže, že Slezané v minulosti podváděli, tak je Česká fotbalová asociace potrestá buď bodovým odečtem, pokutou nebo vyloučením z ligy. UEFA pak může Slezanům zatrhnout premiéru v pohárové Evropě.
1: Jsem se dočetl, že by měl na začátku června asi před nějakým prvním losováním se jako rozhodnout, aby asi bylo jasný, který týmy tam můžou jít, takže tam budeme očekávat, co přijde a co nastane.
2: Přemítá nad možnou neúčastí v evropské lize Marek Jarolím. Korupční kauza může ovlivnit i jeho setrvání v Karviné.
1: Mám jako smlouvu, takže ta běží a samozřejmě další věci budou ale jakoby nějakým předmětem jako jednání, co bude, takže to všechno bude mít na to i vliv, jak se bude pokračovat.
3: Teďka jsme se bavili s vedením o nové smlouvě na příští rok, takže během dovolené dostanu nějaký návrh a po dovolený, až se sejdeme na začátek přípravy, tak když to bude všechno v pohodě, tak si troufám říct, že budu pokračovat ještě.
2: Hovoří o své budoucnosti zkušený obránce Jiří Fleischmann. Z Karviné Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: U mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberární institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Pracovníci krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájili v těchto dnech pravidelné kontroly kvality vody v koupalištích, která nemají provozovatele. V sezóně budou v regionu kontrolovat 25 koupacích míst, sdělil to mluvčí hygieniků Aleš Kotrla. Pod dohledem bude například vodní nádrž Baška, Štěrkovna, Hlučín a Karvinské moře. V Nové Míčíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. Společnost, která zvítězila v nabídkovém řízení a stanice vybuduje, bude měsíčně městu platit 60 korun za metr čtvereční a také 50 haléřů za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny. Sdělila to mluvčí radnice Marie Machková. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci. Druhým dnem pokračuje Zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe i dva držitele ceny Zlatý střevíček. Získala ji Loutka Hurvínka a režisér a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se například běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy můžou startovat ve 4. divizi světového šampionátu. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude slunečný den, jasno až polojasno a na teploměrech naměříme 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Porubě je uzavřen most v ulici Nad Porubkou. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 21. června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jak bude vypadat dnešní dopolední program mezi 11. a 12. hodinou? To uslyšíte po nahrávkách Jojo Bendu a Petry Černocké. Mějte pěkné páteční ráno.

0: Petra Černocká se s námi loučí v 6 hodin 39 minut. Rozhovor s pátečním hostem Českého rozhlasu Ostrava vznikl v prostorách, kde se cítí doma. Mezi šicím strojem, krejčovskou panou a hromadami látek, nití a dalších krejčovských potřeb. Iva Piskalová navštívila s mikrofonem oděvní ateliér Hany Binarové. Jejíž šaty nosí mimo jiné i první dáma Eva Pavlová. Já jen doplním, že rozhovor s naším hostem si můžete poslechnout 10 minut po 11. hodině. Teď pro vás mám kapelu Starship, velký hit 80. let, nazvaný Nothing's Gonna Stop Us Now. No a hned poté telefonát s ostravskými meteorology, abychom věděli, jaké počasí nás čeká nejen dnes, ale i první víkendový den. Mějte pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. U telefonní linky je Eva Richtáriková. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se zaměřit na to, jak to právě teď vypadá.
2: Tak máme jasnou oblohu, ale ráno je docela chladné. Většinou se teploty pohybují kolem 6 stupňů Celsia. V městě Albrechtice je 9 stupňů a naopak ve Světlé hoře na Bruntálsku nejsou ani 2 stupně Celsia, takže ty teploty jsou velmi různorodé. Nicméně přízemních mrazíků se v našem regionu nevyskytlo mnoho, takže minimálně v tomto ohledu to není zlá zpráva. Jinak fouká pouze slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav, teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Očekáváme slunečné počasí, jasno nebo přechodně polojasno. Teploty během dne vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách na 15 až 19 stupňů a vítr povane stále slabý proměnlivý nebo případně severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí můžeme pak čekat v noci na sobotu a jaký bude první víkendový den?
2: Tam už se počasí bude měnit, v noci ještě očekáváme zpočátku jasnou oblohu, ale od severozápadu se bude zatahovat a k ránu, zejména v oblasti Jesenická, se může objevit případný déšť nebo přehánky. Teploty ty budou mezi 13 až 10 stupni Celsia, v údolích ojediněle klesnou až k 7 stupňům Celsia a povane stále slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu. Sobota už bude taková deštivější a odpoledne můžeme čekat i bouřky. V ranních a dopoledních hodinách čekáme zataženo lokálně i s deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne pak bude oblačnost protrhaná, proměnlivá, ale stále s možností přeháněk nebo případně i těch bouřek. Až později večer budou srážky definitivně ustávat a také částečně ubyde oblačnosti. A teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 a vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí na bílé. Eva Richtáriková, děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Zpíval nám Jakub Smolík, Český rozhlas Ostrava, přesný čas 6 hodin 51 minut. Je to správná doba, abychom nabídli pár pozvánek s datem 29. května. Ta první nás zavádí do Třince, tam začíná Čtefest. Nabídne autorská čtení, debaty, výstavy a prohlídky či performance. Dnešní program zahrnuje mimo jiné setkání s výtvarníkem, sochařem a spisovatelem Kurtem Gebauerem ve velkém sále knihovny Třinec od 5 odpoledne. Celostátní akce Noc kostelů nabídne možnost ve večerních hodinách navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také věže, kláštery nebo krypty. Třeba ve Štramberku o 16:30 otevřou modlitebnu v tamním zborovém domě evangelické církve. Na programu akce je přednáška, vystoupení skupiny Příkop anebo výstava ručně šitých panenek. Město Příbor zve na tradiční akci Den dětí a rodiny. Koná se v městském parku a organizátoři slibují spoustu zábavy, vystoupení a také překvapení. Začíná se v 15 hodin. A poslední tip je do Ostravy, kde pořádají bábovkový den, a to v dětském ráji v Komenského sadech od 3 odpoledne. Jde o akci, která podporuje pěstounství. Do letošního bábovkového dne se přitom zapojí i vítkovičtí hokejisté.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pomoc lidem v bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřady práce. Začala provizorní oprava krytého bazénu v Krnově. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
2: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Krnov začal s provizorní rekonstrukcí tamního plaveckého bazénu ve Starých městských lázních. Bazénová vana měla po povodni v roce 2024 problémy se statikou a město ji muselo vypustit. Pracovníci do míst nejvíce namáhaných a poškozených sloupů přidají podpůrné ocelové konstrukce. Hotovo bude zhruba v polovině července.
4: Jde ale o provizorní řešení. Na velkou rekonstrukci teď město připravuje projektovou dokumentaci. Nejzničenější části bazénu mají být trvale opravené nejpozději do poloviny příštího roku. Město zrekonstruuje taky poničený vchod do městských lázní. Bazén otevře na začátku září. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: V blízkosti Bike Arény v Setín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chaty Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz Bike Arény v té době nebude přerušený. Město Setín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazených z turnaje řekl.
5: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jen tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme do toho trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
2: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz je v tuto chvíli v kraji na našich silnicích a dálnicích bez vážnějších komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V Posloucháte 29. květnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes s Luckou Kociánovou a Petrem Soukupem. Přejeme pěkný pátek. Co pro vás budeme mít v nejbližší půl hodině? Samozřejmě pěknou muziku, vidím před sebou jména jako Václav Neckář, Leona Machálková nebo třeba skupina Mandraže. Také budeme mluvit o černých skládkách krátce před půl osmou, ale ještě předtím už za pár minut tady bude pravidelná rubrika plná dobrých rad a nápadů. Ty nabízí Artur Kubica. Dnes zaměří na škodnou na našich zahradách. Počkejte se na to ještě chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A jakmile začne červen, tak to bude na zahradě v celku živo. Máme tu milé a nemilé hosty, čili škodnou. Ono to vzniká už na jaře, kdy se mohou smutnice, slimáci, mravenci, mšice, molice, třásněnky, svilušky, krytonosci, drátovci, osenice. To je takový základ všeho pěkně množit. Pokud je to jen trochu možné, tak nikdo nepanikaří, když uvidí první mšici. Nejdříve je třeba řešit mravence, kteří si mšice chovají jako my, lidé, kravičky. A mšice dokonce spousta hmyzích jedinců požírá. Třeba se tím živí larvy různých druhů slunéček, larvy zlatooček, pestřenek, dravá ploštice anebo mšicomaři. Takže larva hodující na mšicích nemusí být škodná na papričkách, ale naopak je to dar. Podle odborníků jsou larvy slunéček na kopřivách, pestřenky a zlatoočka zase můžete najít na bezu, který je každý rok také obalený mšicemi. Jinak řečeno, když chcete na zahradě eliminovat živočichy, kteří nám maří naši práci, tak je potřeba mít útočiště pro jejich predátory. Hmyzí domečky, nějakou kupu kamení nebo i kopřivy, na kterých jsou mšice a množí se na nich i berušky zlatoočka, anebo to všechno postříkejte nějakým chemickým svinstvem a máte klid, ale potom to také jíte. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Téma černých skládek, tak právě tomu se budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Krátce před půl osmou teď bude zpívat Barry Manilow. Mějte pěkné páteční ráno.

0: počasí.
1: Ráno máme hezké slunečné, ale ještě poněkud chladné, když se podíváme na aktuální situaci, například ve Frýdku Místku v tuto chvíli teplota 10,5 stupně Celsia, teplej je například v Krnově, tam teď naměříte 11 stupňů. No a co říká meteoprognóza na dnešek, ta je velmi stručná, bude hezky, většinou jasno nebo polojasno, bez deště, s teplotami až okolo 24 stupňů. Kdo vyrazí nahory, tak by se měl připravit na teploty okolo 17 stupňů Celsia.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Plamandraže, 7 hodin 20 minut. Kusy nábytku, popelnice nebo pneumatiky v lese. Velká města i malé obce neustále a marně bojují s černými skládkami. Za jejich likvidaci platí nemalé částky, anebo musí investovat například do kamer. O problému jsme natáčeli nejen v Třinci.
1: Je tady kus nábytku, kus kočárku, krabice od koloběžky, nástěnka.
2: Toto je na denním pořádku tady tohle.
1: Ale co s tím?
2: Teď kolega to zrovna fotí, nahlásíme to šefovi a on to vždycky odveze.
1: Říká mi Nataša Pokutová s kolegy z městské úklidové čety. Jsme přímo u náměstí Míru v Třinci, na takovém nároží skrytém za činžovním domem.
3: Nejedná se jenom o toto místo na náměstí Míru, ale v podstatě celé lokalitě centrálního města.
1: Říká mi strážník městské policie Robert Krejčí, jak často se podaří vlastně ty lidi nějak u toho přistihnout?
3: Jsou samozřejmě případy, kdy toho pachatel lze odhalit, když je odhozený obal a na něm je adresa.
1: No vy zrovna tady máte v ruce studijní průkaz, kde už je jméno i adresa. Takže
3: tady studijní průkaz, je tu jméno, adresa, samozřejmě nemůžeme tvrdit, že to je pachatel, ale je to vodítko určitě.
1: Každoročně za mimořádné odvozy nepořádku město zaplatí okolo 1,5 milionu korun.
4: Za tuto částku by se dalo postavit několik stovek metrů chodníků a několik prvků na dětská hřiště.
1: Dodává mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar. S černými skládkami se potýkají velká města i malé obce různě. Ve Frýdku Místku na některá místa strážníci nainstalovali kamery. V Ostravici zase v době sezónního přezouvání aut preventivně zavedli odběr použitých pneumatik.
5: Ostravice je velká a má spoustu různých zákoutí a občas se vlastně nějaká pneumatika našla. Takže jsme si řekli, že než aby jsme to měli pohazené po lese, tak je budeme radši odebírat ty pneumatiky, samozřejmě za tu likvidaci platíme.
1: Říká starostka Pavlína Stankajová z KDU-ČSL. Podle mluvčí ostravské odpadové společnosti OZO Ostrava Vladimíry Karasové je problém s černými skládkami prakticky neřešitelný.
6: Kde je velká koncentrace lidí, tak tam vždycky působí ta anonymita sídliště.
1: Městu každý měsíc firma vyfakturuje okolo 200 tisíc korun za odvoz nepořádku. To je skoro 2,5 milionu korun veřejných peněz. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Chystaná platforma s názvem Pro výstup má vězňům po propuštění z vězení pomoct zůstat na svobodě. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Uvádí to asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zaštiťuje vývoj platformy. Ta má bývalým vězňům pomoct s hledáním bydlení, práce, oddlužením nebo třeba závislostmi a navazováním lepších vztahů s rodinou. Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek je českým velvyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Karvinské technické služby plošně obnovují vodorovné dopravní značení ve městě. Příznivé počasí umožňuje zvýraznění přechodu pro chodce, směrových šipek a zákazových čar. Prioritu mají přechody přes silnice, pak přijdou na řadu symboly pro osoby se zdravotním omezením a značení pro cyklisty. V Opavě dnes mimořádně bude otevřená věž kostela svaté Hedviky. Stavba, která patří mezi poslední díla architekta Leopolda Bauera, je součástí Noci kostelů. Tamní farnost připravila sérii volných vstupů pro veřejnost na ochoz věže, odkud je výhled na celé město. Kromě dneška ve vybraných nedělích až do října. Plavec Miroslav Knedla na mítingu ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samusenkem. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude slunečný den, jasno až polojasno a na teploměrech naměříme 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu pod fakultní nemocnicí očekávejte zdržení. Na místě zasahují složky IZS u nehody auta a motorky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová. Páteční ráno vám teď zpříjemní Petr Muk.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Všechno bylo řečeno, kdo je na telefonní lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jan Třínec.
1: Ještě jedno vaše jméno, prosím.
2: Jan Gajda, Třínec.
1: Jan, rozuměl jsem dobře?
2: Ano.
1: Tak jo. Jana, já vás zdravím. Dovolal jste se vůbec jako první po zaznění signálu. Víte tedy,
2: ano.
1: Víte tedy, čeho se stáváte majitelem?
2: Jo, získávám CDčko.
1: Získáváte CDčko, ano, jmenuje se Toulky českou minulostí, takže se můžete třeba trošičku dovzdělat, pokud máte nějaké rezervy v historii a baví vás hlavně. No ale pozor, kromě toho, a to je důležité, postupujete do losování, to se koná právě dnes odpoledne a půjde v něm o wellness víkend v hotelu Bavária v Horní Lomné. Těch výherců tam bude 5, takže šance je, řekl bych, 20%. Držte si odpoledne šance. Kdybyste náhodou vyhrál, koho byste vzal sebou? Už v tom máte jasno.
2: No, manželku bych zebral sebou, to je jasné.
1: Tak držím palce, ať vám to klapne. Neutečte mi od telefonu, já si poznamenám adresu, ať víme, co vhodíte tedy dnes odpoledne do našeho osudí. A každopádně užijte si pěkný slunečný pátek. Naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s Evou Richtárekovou. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak máme jasnou oblohu a teploty jsou nyní mezi 15 až 12 stupni Celsia. Na horách tam je kolem 6 stupňů Celsia a fouká pouze slabý proměnlivý vítr rychlosti do 3 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 29. květnový den. Jak bude?
2: Dnes bude slunečno, očekáváme jasno, přechodně maximálně polojasno, teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane stále jen slabý, proměnlivý, případně severozápadní, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí pak máme očekávat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Tam už očekáváme změnu, v noci se bude postupně zatahovat a k ránu se ojedinělé objeví i přehánky nebo případně slabý déšť a teploty během noci klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia, v údolích ojedinělé až k 7 stupňům a vítr povane stále slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne už očekáváme už v podstatě od ranních dopoledních hodin zataženou oblohu, místy se také může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky. V odpoledních a večerních hodinách bude sice oblačnost přechodně i protrhaná, taková proměnlivá, ale stále budou hrozit lokálně přehánky a případně i bouřky. Až později večer budou srážky definitivně ustávat a částečně také bude ubývat oblačnosti. Teploty během zítřejšího dne očekáváme mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni. Vítr se během dne rozfouká přechodně až na mírný, západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 60-70%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáreková. Děkujeme za to, přejeme pěkný pátek.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším pátečním hostem bude oděvní návrhářka Hana Binarová. Její šaty nosí mimo jiné i první dáma Eva Pavlová. Rozhovor, který tentokrát vznikal v oděvním ateliéru mezi šicím strojem, krejčovskou pannou a hromadami látek a nití, natočila Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
4: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nejste sami, jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava 7 hodin 52 minut. Nabídneme pár pozvánek. V Třineckém kulturním domě Třízia začíná třídenní výstava bonsají. Pořádají tamní bonsai klub. Miniaturní stromy a keře si můžete prohlédnout od 9 do 18 hodin. Noc kostelů otevírá svatostánky po celém kraji. Můžete využít i možnost navštívit kostel svatého Mikuláše v Tiché na Novojičínsku a také dřevěnou zvoničku, a to od 16. do 21. hodiny. Na programu je i přednáška o umučeném knězi Ludvíku Sobkovi, také komentované prohlídky a večer zakončí koncert Varhanice. Zajímavou akci pořádá důl Michal v Ostravě v syrovém prostředí někdejšího dolu. Začne v 18 hodin módní přehlídka, která spojuje lokální designéry, módní návrháře a také muziku z Ostravy.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Antimonopolní úřad požádal o přístup k datům o pohybu a volání. Návrh ale nakonec stáhl, zjistil i rozhlas. Sběr je totiž protiprávní. Obec Těrlicko nabízí lidem lékařskou kontrolu znamének. Česká fotbalová reprezentace v Praze zahájila přípravu na mistrovství světa. Dnes bude slunečný den s teplotami až 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru i rozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
5: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
3: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům a volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Lidé z Těrlicka se mohou objednávat na vyšetření znamének. Radnice organizuje Den melanomové prevence 10. června v kulturním domě v Horním Těrlicku. Zájemci si mohou rezervovat čas na telefonním čísle zveřejněném na stránkách obce. Na místě lidi vyšetří dermatologové Ostravské fakultní nemocnice, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
6: Dva lékaři, dvě zdravotní sestry, budeme mít zase dvě provizorní ordinace. Lidé se budou moci hlásit na telefonní číslo a budeme opět dělat záznam, kdo kdy se chtěl přihlásit. Víme, že ta kapacita bude dostatečná, takže i kdyby někdo nahlášený nebyl, tak může přijít, akorát si bude muset počkat, až se udělá okýnko a určitě ho lékař vezme.
3: V Nové Míčíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. Společnost, která zvítězila v nabídkovém řízení a stanice vybuduje, bude měsíčně městu platit 60 korun za metr čtvereční a také 50 haléřů za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny. Sdělila to mluvčí radnice Marie Machková. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
7: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Ládi Krejčího, protože to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi a když jsem dostal od ní zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro mě spíš těší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
3: Hned po nedělním zápase s Kosovem odletí národní tým do Spojených států, kde ho 4. června čeká v New Jersey další příprava proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12. června ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehoda v Ostravě stále brání hladkému průjezdu ulicí 17. listopadu pod fakultní nemocnicí. Počítejte tam se zdržením do 5 minut.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jsou 4:08, my jsme teď otevřeli poslední vysílací hodinu v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava s datem 29. května. Z Ostravy se stará Lucka Kociánová, od moderátorského mikrofonu vám vše dobré přeje Petr Soukup. Co nabídneme? Z muziky Michala Tučného, Xindla X a nebo třeba kapelu Genesis. No a co se informací týče, zaměříme se krátce před 8:30 na karvinský fotbal, ale už za pár minut tady bude Martin Písařík, který se dnes v rubrice Co v učebnicích nebylo, vypraví za pražským jezulátkem. Dobrý poslech.

0: 8 hodin 12 minut Český rozhlas Ostrava v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava nabídne také informace týkající se fotbalové Karviné. Ta sice zažila nejúspěšnější sezonu v historii, ale přesto je klub v napětí. Letošním vítězům Českého poháru hrozí kvůli korupční aféře tvrdé tresty. Budeme o tom podrobněji mluvit v reportáži krátce před 8:30. Teď rubrika, kterou pro nás připravuje den co den Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ráno se nám dnes povedlo, máme v celém regionu Severní Moravy a Slezska slunečno, srovnáme teploty na horách a v nížinách, začneme v Beskydech na Lysé hoře, tam je v tuto chvíli teploměr na 7,5 stupních Celsia, v Bohumíně v nižších polohách teď naměříte 13,5 stupně. No a prognóza na dnešek, ta je velmi příjemná, den bude hezký, jasný, případně polojasný, bez deště, teploty až 24 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte na hřebenech v těch vyšších polohách okolo 17 stupňů.

0: Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších a nebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archívu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Xindl X, 8 hodin 23 minut. V karvinském fotbalovém klubu převládá nervozita i po senzačním vítězství v českém poháru. Slezané totiž v souvislosti s korupční kauzou možná nebudou hrát evropské poháry. Jednou z variant je, že místo Karviné půjde do Evropy poražený finalista z Jablonce. Slezskému klubu zároveň hrozí odečet bodů anebo dokonce vyřazení z první ligy.
1: Samozřejmě teď to přichází víc a víc, takový ten stesk z toho, že by to nemuselo být, když se objevují u médií ty soupeři, který by vás mohli třeba čekat v té evropské lize, v té kvalifikaci, tak si zahrát tyhle zápasy by byla další ohromná zkušenost a skvělá věc, takže budeme čekat, co se stane a uvidíme, no, nemůžeme to už ovlivnit.
2: Neskrývá nejistotu trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím. Za normálních okolností by se jeho tým jakožto vítěz českého poháru mohl těšit na letní předkolo Evropské ligy, jenže Evropská fotbalová asociace UEFA dost možná Karvinou do Evropy nepustí. Klub je totiž domácím svazem vyšetřovaný pro podezření z uplácení zápasů z roku 2024.
3: Samozřejmě nám nezbývá než čekat. Víme, že ta UEFA je jakoby přísná, ale nevím, jak to dopadne, fakt netuším. Etická komise nic ještě neudělala, nic neřekla. My víme v kabině jenom to, co se píše v tisku, takže fakt netuším, jak to dopadne.
2: Komentuje současnou situaci karvinský kapitán Jiří Fleischmann. V nejhorším případě by Karviná přišla jak o Evropskou ligu, tak o domácí nejvyšší soutěž. Pokud se prokáže, že Slezané v minulosti podváděli, tak je Česká fotbalová asociace potrestá buď bodovým odečtem, pokutou nebo vyloučením z ligy. UEFA pak může Slezanům zatrhnout premiéru v pohárové Evropě.
1: Jsem se dočetl, že by měl na začátku června asi před nějakým prvním losováním se jako rozhodnout, aby asi bylo jasný, který týmy tam můžou jít. Takže tam budeme očekávat, co přijde a co nastane.
2: Přemítá nad možnou neúčastí v evropské lize Marek Jarolím. Korupční kauza může ovlivnit i jeho setrvání v Karviné.
1: Mám jako smlouvu, takže ta běží a samozřejmě další věci budou ale jako nějakým předmětem jako jednání, co bude, takže to všechno bude mít na to i vliv, jak se bude pokračovat.
3: Teďka jsme se bavili s vedením o nové smlouvě na příští rok, takže během dovolené dostanu nějaký návrh a po dovolené, až se sejdeme na začátek přípravy, tak když to bude všechno v pohodě, tak si troufám říct, že budu pokračovat ještě.
2: Hovoří o své budoucnosti zkušený obránce Jiří Fleischmann. Z Karviné Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Bylo 9:30. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Vládní novela zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona o podpoře bydlení by dnes měli schválit poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Podle starostů jsou to přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Město Třinec bojuje s černými skládkami. I přímo v centru města lidé k popelnicím vyhazují třeba kusy nábytku. V některých okrajových částech kvůli tomu město preventivně zúžilo kontejnerová stanoviště. Podle mluvčího Stanislava Češlara město každoročně za likvidaci černých skládek zaplatí okolo 1,5 milionu korun. V blízkosti bike arény v Setín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chaty Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz bike arény v této době přerušený nebude. Město Vsetín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. Až do pozdních večerních hodin dnes budou otevřené vybrané kostely, kaple a modlitebny. Začne další ročník Noci kostelů, který nabídne zážitkové programy, prohlídky svatostánků, koncerty a další akce. Poprvé se letos zapojí například kostel v Neplachovicích anebo duchovní centrum v Těrlicku. Otevřený bude i šikmý kostel v Karviné a nově opravená bazilika ve Frýdku Místku. Více informací najdete na webu akce. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude slunečný den, jasno až polojasno a na teploměrech naměříme 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě se v ulici Krnovská na železničním přejezdu stala nehoda. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 39 minut míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Bruntálsko. Na české louky se vrací invazní lupina a to se nelíbí ochráncům přírody v Krnově. Spolek Slezské odrůdy tam proto zítra pořádá akci s názvem Operace Lupina. Do boje s touto rostlinou vyrazí na krnovský Kabátův kopec a přidat se může každý. Více už nám po telefonu řekne člen spolku Slezské odrůdy Lukáš Matela. Přeji pěkné ráno.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Můžete prosím přiblížit našim posluchačům, co je to lupina a proč je důležité s ní bojovat?
1: Tak lupina je sice nádherná kytka, ale je to kytka, která je nepůvodní a nemá tady úplně nepřátele, tak se vlastně stala kytkou invazní a dovede lokalitu, pokud ji nějakým způsobem neeliminujeme, tak dovede tu lokalitu kompletně pohltit.
0: Mm-hmm. Jak bude tedy ten zítřejší v uvozovkách boj proti lupině vypadat?
1: No tak budeme se snažit to, co půjde, tak nějakým způsobem vyřít, to znamená rýčema vytáhnout ten kořen, který bývá někdy

0: docela dlouhý, tak i s celou kytkou ven. No a tam, kde třeba se to nepovede, tak alespoň otrháme květy, tak aby nedošlo k dozrání plodu a vysemenění, protože to je vlastně ten způsob, jak se rostlina množí.
1: Hmm. My už jsme zmínili, že brigáda se bude konat na Kabátově kopci. Proč jste zvolili právě toto místo?
0: No tak my se jako ochránci přírody ještě společně se sousedním spolkem Leverekův ostrov o tu lokalitu staráme už léta. Je to lokalita, která je naprosto unikátní počtem motýlů. Široko daleko takové místo, kde se vyskytuje asi 50 druhů motýlů, není. A právě spousta z nich je vázaných na ty původní rostliny, které by lupina mohla omezit, ohrozit a případně jako úplně vytlačit z té lokality. Takže právě proto na tomhle místě.
1: Mm-hmm. Teď už pojďme k praktickým věcem. Co by si tedy případní zájemci o brigádu měli vzít sebou a kam mají dorazit a v kolik hodin?
0: Tak úplně nejdůležitější je dobrá vůle, dobrá nálada. My nějaké nářadí máme, ale když si někdo vezme nějaký svůj oblíbený rýč, tak je to fajn. Není to ale podmínkou, případně třeba rukavice. Vlastně na ta naučná stezka Kabátu v kopec je na mapy.cz, takže snadno lze najít, je to na Ježnické ulici v Krnově, u autobusové zastávky, dokonce v tu dobu v 9 ráno tam přijíždí autobus a pokud bude počasí a domluvíme se, tak můžeme na závěr i opět nějaké špekáčky a případně zhodnotit akci i takhle nějak společensky.
1: Mm-hmm. Na akci s názvem Operace Lupina nás do Krnova pozval Lukáš Matela. My děkujeme a přejeme, ať se práce daří a jde pěkně od ruky. Naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Brunu.

0: počasí.
1: Je přesně 8:45, zaměříme se teď na aktuální počasí v regionu, opět srovnáme vyšší a nižší polohy, začneme v Jeseníkách na Pradědu, tam teď naměříte 7 stupňů, je tam slunečno, stejně jako v Opavě, která leží níže a tam je tepleji, už teď 15 stupňů Celsia. No a prognóza na dnešek od našich meteorologů bude krásně jasno, většinou bude svítit slunce, určitě nezaprší, no a teploty v nížinách 24 stupňů maximálně, na horách okolo 17. Hezký pátek.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený dlouho, dlouho spí, ale osádka Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava, ta je vzhůru už dávno. Nicméně dnešní ranní program už za pár minut skončí. Ještě než se tak stane, tak vás pozvu k poslechu dopoledního vysílání, kdy po 11. nabídneme rozhovor s naším hostem. A ten jsme nenatočili u nás, ale ten vznikl v prostorách, kde se náš host cítí doma mezi šicím strojem, krejčovskou panou a hromadami látek, nití a dalších krejčovských potřeb. Eva Piskalová totiž navštívila s mikrofonem oděvní ateliér Hany Binarové, jejíž šaty nosí mimo jiné i první dáma Eva Pavlová. Rozhovor s hostem nabídneme 10 minut po 11. hodině. No a co zbývá ještě do 9? Samozřejmě vtip, který nabídne Artur Kubica a muzika od MIG 21 a kapely Berlin. Pak už si otěže vysílání v uvozovkách převezme Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Mějte krásný pátek.
1: Zasmějte se s námi. To se baví dva kamarádi v tramvaji a ten jeden se ptá toho druhého. Karle, proč pokaždé, když vejdeš do tramvaje, tak si hned sedneš a okamžitě usneš? A ten Karel vysvětluje, víš Václave, já prostě nemohu vidět, jak všechny ty krásné dámy okolo stojí.

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na Zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Novela o podpoře bydlení je v závěrečném schvalování. Ochránci přírody v Krnově zítra pořádají brigádu pro boj s invazivní lupinou. Urvínek převzal na zlínském filmovém festivalu ocenění Zlatý střevíček. Čeká nás slunečný den a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Zejména kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jejich poslankyně Eliška Olšáková.
2: Tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
0: Krnovští ochránci přírody zítra pořádají dobrovolnickou akci, při které chtějí bojovat s invazivní lupinou. Akci Operace Lupina pořádá spolek Slezské odrůdy a přidat se může každý. Sraz je v sobotu v 9 hodin na tamním Kabátově kopci, říká člen spolku Lukáš Matela.
3: V případě, kdyby jsme ji ponechali volnému osudu, tak tu lokalitu celou pohltí a to nechceme. Lupina je totiž nepůvodní druh, nemá tady přirozené nepřátele a pokud se rozšiřuje více, tak potlačuje ty naše původní druhy, na které je vázána řada druhů, především hmyzu a pak dále sekundárně ptáků a plazů.
0: Ostrava si připomíná Bábovkový den na podporu pěstounství a náhradní rodinné péče. Ten sice oficiálně připadá až na neděli 31. května. Už dnes odpoledne se ale pěstounské rodiny i veřejnost potkají v dětském ráji v Komenského sadech. Bábovky jako výraz díků pěstounům upekli úředníci městských organizací, žáci škol i vítkovičtí hokejisté. Podle mluvčí města Gabriely Pokorné je v Ostravě stále třeba motivovat k pěstounství i další rodiny. Druhým dnem pokračuje zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe i dva držitele ceny Zlatý střevíček. Získala ji i Loutka Hurvínka.
4: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
5: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen. Opravdu chtěl bych poděkovat všem, kteří mi tuhletu nádheru umožnili, říkal Taťulda.
6: Jojo, kluk je čelej po mně.
4: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla. Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně pak polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě se v ulici Krnovská srazilo vlak s osobním autem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte tam se zdržením. A jiné komplikace na cestách hlaste na lince Zelené vlny. 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. A jako vždy na úvod toho dopoledního bloku pro vás máme magazín Křížem krajem. Bude tady už za chvíli a vydáme se na místo, kde se začaly psát hornické dějiny Ostravy. Konkrétně tedy do Trojického údolí v Ostravě. I když dnes je tato lokalita plná zeleně, na stopy po dolování uhlí tam případný návštěvník narazí naráží každou chvíli, tak podrobnosti uslyšíte už za chvilku. My samozřejmě přidáme pěknou muziku, už teď tady bude kapela Krštof, poté třeba John Lennon, Jana Kratochvílová nebo kapela Buty. Tak si užívejte krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jihočeském krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, dnešní vydání magazínu Křížem krajem je tady a dnes se vydáme do Trojického údolí do Slezské Ostravy. Toto Trojické údolí je dnes plné divoce rostoucí zeleně. První dojem zeleného ráje ale při procházce rázem mizí. Každou chvíli tam totiž člověk narazí na pozůstatky podolování a koksování uhlí, které tam měl kdysi pevně v rukou hraběcí rod vilčků. Zvláštní místo je zhruba jenom půl kilometru vzdálené od centra Ostravy. Si prošla s historikem Lukášem Čopíkem, redaktorka Iva Havlíčková.
2: My jsme s Lukášem Čopíkem odbočili teď z takové rušné Těšínské ulice vlevo směrem do lesa a už je to poznat, už je tady klid, zeleň, zpěv ptáků. Kde to jsme?
3: Teď se nacházíme na nádraží.
2: Někdejším.
3: Někdejším nádraží. Nacházíme se na nádraží Koksovny Trojice, protože hraběcí rod vlčků nepodnikal jenom v těžbě černého uhlí. Oni měli výhodu to, že uhlí, které se nacházelo tady v tomto prostředí, vynikalo výbornou spékavostí a bylo vhodné ke koksování. A hraběcí rod vlčků už od roku 1844 na Slezské Ostravě, těch místech, tomhle z tom pralese, který je teď kolem nás, tak započal s koksováním černého uhlí. A v rámci výroby koksu byli velmi úspěšní. A důl Trojice není jenom důl. Byl důl a hned vedle něj se nacházely ty obrovské koksovací pece.
2: Koks byl vlastně tehdy potřeba pro Rudolfovy hutě. No, ocelárny ve Vítkovicích.
3: Ocelárny ve Vítkovicích. Rudolfova huť byla založena arcibiskupem Rudolfem Habsburským, ale později už pro ní se ujalo jinačí označení, a to Vítkovické železárny. Koks byl důležitý pro vysoké pece, ve kterých se tavilo železo na výrobu oceli.
2: Takže kde se rozhledneme, vlevo, vpravo, tady všude to patřilo vilčkům.
3: Všude to tady patřilo vilčkům, dneska už to patří přírodě, ale bohužel, ačkoliv se zdá, že to tady je krásné, je tady spousta zeleně, tak se nacházíme na kontaminovaném území. Pod náma i v dalších místech tady téhle oblasti bychom mohli narazit na silný zápach. Prozradím, že dokonce jsem tady viděl i část zeminy, která byla jako silně modrá.
2: Takže míjíme tady strojovnu
3: číslo jedna. Těžní jámy, taky číslo jedna. A byla to hlavní těžební jáma. Důl Trojice měl dvě těžební jámy, jedničku a dvojku, přičemž dvojka sloužila jako takzvaná větrní jáma a dopravní.
2: Všude přítomné tady odvětrávání metanu a my jdeme po takovém částečně spevněném povrchu dál tady do lesa.
3: Ano, jsme na takové stezce. Příroda už si to tady bere opravdu postupně do svého vlastnictví, ale všude kolem nás jsou pozorným okem patrné zbytky. Například po mojí pravé straně jde spatřit taková cihlová zeď.
2: Vidím, ano.
3: A teď schválně se nadechněte nosem.
2: Cítím takový šiplavý, ano, závan.
3: Tady jsou obrovské nanosy kontaminované zeminy, až 7 metrů jako násypu. A teď opravdu cítíme jako něco štiplavého.
2: Pro jistotu jdeme trochu dál, ale to nemusíme tedy dýchat.
3: Ale na pravé straně se nachází velmi vysoká, až někdy 4 metrů vysoká cihlová zeď. A třeba tahle zeď sloužila jako zpevnění, protože nad námi se nacházela vodní nádrž, která sloužila jako rezervní. Bylo tam množství vody na 24 hodin, kdyby došlo nějaké mimořádné odstávce. Opět voda důležitá pro chod celého podniku a vedle té vodní nádrže se nacházely i chladící věže. A pozůstatky těch chladících věží jsou do dneška nad námi patrné a stále dneska stojí. My jsme postoupili o trochu dále a musím upozornit, že se nenacházíme přímo na terénu, protože pod náma jsou ještě jedny prostory.
2: To znamená různé prohlubně a staré šachty a takové věci?
3: Přesně tak, třeba schody, které vedou do jistých částí, kde třeba teče voda. Takže tady tohle prostředí, i když těžba uhlí a koksovny skončila v 60. letech 20. století, tak tady pořád to podzemí svým způsobem nějak pracuje.
1: Říká historik Lukáš Čopík a už za chvíli spolu s ním v reportáži dojdeme až k místu někdejších šachet v dnešním vydání magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A před námi už je druhá část dnešního křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. První přesně lokalizovaný nález černého uhlí na Ostravsku je oficiálně datován k druhé polovině 18. století. A to v Trojickém údolí, respektive údolí zvaném Burňa ve Slezské Ostravě. No a právě tam zamířila s historikem Lukášem Čopikem redaktorka Iva Havlíčková. Neudržovanými pozemky a divokou zelení se dostali až k místu, kde se nachází nejstarší štoly.
3: A už jsme se ocitli v našem teda dnešním cíli. Tady je štola Burňa, komínek, který vychází ze země. A tady další pozůstatek, josefská dědičná štola.
4: Štola Josef a štola Burňa. My jsme se prošli a tady jsme symbolicky v místě, kde ta těžba začala. Tady jsou dva komínky, které samozřejmě spodloží, vyvětrávají ty důlní plyny, které jsou ještě stále pod námi, ale tady se opravdu v té druhé polovině 18. století započalo s tou těžbou toho černého uhlí. Ten terén před těmi 200 lety vypadal úplně jinak. Byl tady příkrý svah, my bychom se nacházeli v údolíčku a štola, to není dílo, které jde do hloubky, ale jde vodorovně do kopce a v těchto z těch místech opravdu započala ta těžba toho černého uhlí. To uhlí tady vyvěralo na povrch, byly tady s námi přirozené výchozy uhelných slojí, takže tady ta těžba byla zpočátku velmi levná, jednoduchá, ale samozřejmě, když jste to uhlí, které bylo na povrchu, vytěžili, což došlo během nějakých 20-30 let, tak už jste museli jít do hloubky a to nám vznikají ty první jámy, ty první šachty, ale i tenkrát až do poloviny 19. století, třeba do roku 1850-1840, tak ty první jámy měly hloubku okolo 20-30 metrů. Nejhlubší tenkrát měly tak 70 metrů.
3: To tehdy ještě nepotřebovali tolik pracovníků tady.
4: Nepotřebovali. Víme, že na počátku 19. století hraběcí doly měly pouze 200 havířů, kteří pracovali primárně v zimním období, protože v průběhu roku pracovali jako zemědělci a na zimu si přilepšovali jako ti příležitostní horníci.
3: A navíc byla poptávka po uhlí v zimě asi.
4: Byla, samozřejmě byla. A kdy nastal takový ten opravdu zlom, tak to je rok 1828, kdy byly zažehnuty hutě ve Vítkovicích, to je ta Rudolfova huť, a ta vyvolala obrovskou poptávku po kamenném uhlí. A na tohle to navázal hrabě Josef Vlček, díky kterému opravdu začala ta těžba ve mnohem větším měřítku, protože s vítkovickými železárnami, s olomouckým arcibiskupstvím uzavřel smlouvu o dodávkách uhlí a proto začala obrovská kutací činnost, která rozkopala celou tehdejší polskou, dneska Slezskou Ostravu.
3: Kdo si tady udělal procházku, tak tady narazí na ty dva komínky. A tady jsou i takové informační cedule, takže třeba josefská dědičná štola. Dívám se tady rok likvidace té štoly 1840. Spousta věcí se neví, tady je třeba napsáno způsob likvidace nedohledáno, druh zásypu nedohledáno, takže vlastně ani nevíme, co pod náma je.
4: Nevíme.
3: Jdeme dál, tady na procházku po stopách podnikání hraběcího rodu Vilčku, ještě k té někdejší koksovně.
4: My teď jdeme po bývalém křídlu montánní dráhy, takzvané křídlo Burňa, a my teď stojíme na místě, kudma by projížděly vlaky s uhlím nebo s koksem a všude kolem nás jsou pozůstatky toho důlního podnikání. My se nacházíme v prostoru Trojice, kdybychom třeba sedli na trolejbus, tak bychom dojeli k dolu Jan Mária, tam jsou ještě také dochované některé budovy z toho dolu a tady jenom krásná ukázka toho, že Ta historie po té těžbě je všude kolem nás, stačí jenom dobře hledat a vnímat. A i když rod Vilčků svoji činnost ukončil roku 1945 v souvislosti s znárodňovacími dekrety, tak stále jejich podnikání je tady přítomno.
3: Dodává historik Lukáš Čopik z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Další vydání magazínu Křížem krajem tady bude zase v pondělí po 9. dopoledne a to vás pozveme do bytu lesního úředníka. V rámci kosárny v Karlovicích na Bruntálsku je v něm totiž instalovaná expozice venkovského života. Co prezentuje, to zjišťovala Petra Štrimplová, no a vy si to poslechněte v pondělí dopoledne.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Stánem koní, velký hit skupiny Buty. Za minutu bude 9:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už za chvíli tady bude pravidelná rubrika Babské rady. Před klíšťaty vás mohou ochránit i některé druhy koření. Co si tedy vzít sebou z kuchyně do lesa? To Babské rady prozradí už za chvíli. Co se týče muziky, tak teď pro vás mám kapelu Fleetwood Mac, už za chvilku třeba Valdemar Matuška, skupina Elán a nebo ABBA. Tak krásné dopoledne.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuzná.

0: České rady.
1: Přinesli jste si z procházky domů klíště, co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootučíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Je 9 hodin a 38 minut, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Co pro vás máme dál? Autorská čtení, poezii, koncerty i výlety do hor nabídne festival Čtefest na Třinecku a Těšínsku. Ode dneška až do příští soboty. No a právě o tomto festivalu přidáme za chvilku další podrobnosti.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to byla skupina Olympic a písnička Dávno v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď tady pro vás mám skupinu Holky, tak ještě Dalibora Jandu nebo kapelu Boney M. až do 10. hodiny, tak ať se vám dobře poslouchá.

Vlak se srazil s autem u Opavy, nebo tedy v Opavě. Na trati mezi Opavou a Krnovem je v tuto chvíli zastavený provoz. Více informací nejenom o této zprávě přineseme v 10 hodin za 3 minuty, kdy přijde do studia Lucie Kociánová.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vlak se srazil s autem v Opavě. Provoz na trati je zastaven. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Likvidace černých skládek stojí Třinec 1,5 milionu korun ročně. Dnes bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Na železniční trati v úseku mezi Krnovem a Opavou je zastaven provoz kvůli střetu vlaku s osobním automobilem. Nehoda se stala na železničním přejezdu v Krnovské ulici na výjezdu z Opavy. Ve vlaku cestovalo 96 lidí. Nikdo z nich nebyl zraněn, sdělil mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. U nehody nyní zasahují hasiči správy železnic. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
4: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Město Třinec bojuje s černými skládkami. I přímo v centru města lidé k popelnicím vyhazují třeba kusy nábytku. V některých okrajových částech kvůli tomu město preventivně zrušilo kontejnerová stanoviště. Podle mluvčího Stanislava Češlera město každoročně za likvidaci černých skládek zaplatí okolo 1,5 milionu korun.
5: Není to malá částka, za tuto částku by se dalo postavit několik stovek metrů chodníků a několik prvků na dětská hřiště. Jsme svědky zakládání černých skládek. Ať už takových těch klasických někde u potoka v příkopu, anebo u těch sběrných míst na tříděný odpad.
2: Krnov začal s provizorní rekonstrukcí tamního plaveckého bazénu ve Starých městských lázních. Bazénová vana měla po povodni v roce 2024 problémy se statikou a město ji muselo vypustit. Pracovníci do míst nejvíce namáhaných a poškozených sloupů přidají podpůrné ocelové konstrukce. Hotovo bude zhruba v polovině července.
6: Jde ale o provizorní řešení. Na velkou rekonstrukci teď město připravuje projektovou dokumentaci. Nejzničenější části bazénu mají být trvale upravené nejpozději do poloviny příští roku. Město zrekonstruuje taky poničený vchod do městských lázní. Bazén otevře na začátku září. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně pak polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme okolo 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Jak už víte ze zpráv, provoz na ulici Krnovská v Opavě je u železničního přejezdu zastaven. Objížďka je vedena pro všechna vozidla, tak s tím počítejte. A se zdržením počítejte taky v Neplachovicích v ulici Školní. Srazil se tam nákladní vůz s osobním autem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou 4:50, po zprávách s Lucí Kociánovou už vám opět přeje krásné dopoledne Richard Piskala. Co pro vás máme v této hodině? No, budou to pravidelné rubriky, už za chvilku Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Také dnes budete moci vyhrát balíček předmětů s logem Českého rozhlasu Ostrava a hlavně si zasoutěžit. Třeba i vy, kteří se nedovoláte, prostě trošku protáhnout ty mozkové závity, zavzpomínat. No a to je určitě užitečné i příjemné. Budou tady také tipy pro dnešní den nebo rubrika Artura Kubici Dvakrát měř, jednou řeš. A také zajímavé informace. Představte si, že detektor pomocí umělé inteligence už pozná i výmoly na cestách. A zasloužili se o to velmi výrazně také věci z Ostravy. O tom bude řeč po 10:30. Jako vždy přidáme i muziku. Teď zaspívá Anna K., za chvilku třeba Václav Neckář nebo Miro Žbirka. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, dnešní vydání Moravskoslezského rozhlasového kvízu je tady. No a já se zeptám, kdo je na lince, protože už nám někdo volal, tak už ho
2: dobrý
1: máme.
2: Dobrý den, pane Pistula, tady je Jarmila.
1: Zdravím vás, paní Jarmilo, nevyhrála jste ještě v tomto měsíci, tedy v květnu, v kvízu.
2: Ne.
1: Výborně, dnes totiž doplníme posledního květnového vítěze, no a potom zase můžeme jet od začátku s čistým listem.
2: Počkejte, takže ale to je jako, která soutěž?
1: Teď jste se dovolala do Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Jako cenu tady mám balíček Českého rozhlasu Ostrava. Jsou tam předměty s logem naším, tedy Českého rozhlasu Ostrava. Tak můžeme k otázce, paní Jarmilo?
2: No, můžete.
1: Dobře, poslouchejte. Vy víte, že se ty otázky týkají našeho, tedy Moravskoslezského kraje, ale začnu vlastně v Polsku. Polské hlavní město Varšava na své první metro muselo počkat až do roku 1995. Dnes se systém varšavského metra může chlubit supermoderními vozy. A teď pozor, teď se dostáváme k našemu kraji. Oni se totiž vyrábí v našem kraji, nebo vyráběli. Když tak budete cestovat varšavskou podzemní dráhou, tak si můžete s hrdostí říci, že jedete vozy vyrobenými u nás. A já se ptám, ve kterém městě v Moravskoslezském kraji vyrobili vozy pro varšavské metro? Víte to, nebo chcete tři možnosti?
2: Určitě tři možnosti.
1: Takže za A, tady mám ve Studénce, za B v Kopřivnici, nebo za C v Ostravě. Co myslíte, paní Jarmilo?
2: Manžel radí Studénka.
1: Studénka. Tak bohužel nevyšlo to, Studénka není správně, tak mějte moc hezký den a dáme šanci někomu dalšímu. Paní Jarmile, to určitě vyjde zase někdy příště. Kdo další je na lince? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Bláža z Ostravy.
1: Já vás zdravím, paní Blážo. Kde si tedy myslíte, že byly vyrobeny ty vozy pro varšavské metro? Chcete znovu možnosti, nebo to
3: nechci,
1: víte?
3: Nechci. Já doufám, že to bude potom Kopřivnice. Taky ne, dobrý.
1: A taky ne, taky ne, tak mějte moc hezký den, nashledanou. A ten třetí už to bude mít jednoduché. Tak kdo pak je na lince právě teď? Dobrý den, koho vítám?
4: Marek Vajda, dobrý den.
1: Zdravím vás, pane Marku. Vy byste to věděl i bez té nápovědy?
4: Ano, už bych to věděl.
1: Věděl byste to, tak kde to tedy bylo?
4: V Ostravě.
1: V Ostravě říkáte. Je to tak, abychom tedy to řekli úplně celé, tak ty vozy vznikly částečně v Ostravě, ty hliníkové skříně těch vozů rozhodně v Ostravě, no a potom ta finalizace probíhala v Plzni, v mateřském závodě té ostravské pobočky firmy, která vyráběla ty vozy do metra. Každopádně vy jste vyhrál, pane Marku, já vám moc gratuluji, zůstaňte děkuji ještě na lince a mějte krásný den. Naschledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním hostem bude oděvní návrhářka Hana Binarová. Její šaty nosí mimo jiné i první dáma Eva Pavlová. Rozhovor, který tentokrát vznikal v oděvním ateliéru mezi šicím strojem, krejčovskou pannou a hromadami látek a nití, natočila Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to byla Jana Chládková, zpěvačka a taky naše rozhlasová kolegyně v písničce, která se jmenuje Neptej se. Teď je Miroš Birka a Katka, no a hned poté už naše pravidelné tipy pro dnešní den. Pozveme vás třeba na netradiční módní přehlídku do někdejšího černouhelného dolu už za chvíli.

0: Dozněla Katka, Miroš Birka v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Jsou tady tipy pro dnešní den. V Třinci začíná Čtefest. Nabídne autorská čtení, debaty, výstavy a prohlídky nebo performance. Dnešní program zahrnuje mimo jiné setkání s výtvarníkem, sochařem a spisovatelem Kurtem Gebauerem, a to ve velkém sále knihovny Třinec od 17 hodin. Celostátní akce Noc kostelů nabízí možnost ve večerních hodinách navštívit nejenom kostely a modlitebny, ale také věže, kláštery nebo krypty. Těch možností je hodně, vyberu tu ve Štramberku, tam v 16.30 otevřou modlitebnu v tamním zborovém domě evangelické církve. Na programu akce je i přednáška, vystoupení skupiny Příkop anebo výstava ručně šitých panenek. No a do třetice tady mám ještě jednu pozvánku na zajímavou akci. Láká Důl Michal v Ostravě. V syrovém prostředí někdejšího dolu začne v 18 hodin módní přehlídka, která spojuje lokální designéry, módní návrháře a také hudbu v Ostravě. Název akce je Brut Art.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nebe, peklo, ráj, zpívala Věra Martinová v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku zaspívá Jiří Schellinger písničku Jsem prý blázen jen. Nejprve ale pro vás mám zajímavé informace. Najít výmoly na silnici dříve, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce a základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
1: Mikrovlnný cest,

0: kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
0: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici, a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
2: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
0: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
2: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jdete opravovat.
0: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
2: Tady mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
0: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
2: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
0: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že prožíváte příjemné dopoledne s námi, tedy s Českým rozhlasem Ostrava. V tuto chvíli jsou na celé 11:45. Už za chvíli pro vás budeme mít další díl tradičního seriálu Dvakrát měř, jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na škodnou a jejich predátory na zahradě.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A jakmile začne červen, tak to bude na zahradě v celku živo. Máme tu milé a nemilé hosty, čili škodnou. Ono to vzniká už na jaře, kdy se mohou smutnice, slimáci, mravenci, mšice, molice, cásněnky, svilušky, krytonosci, drátovci, osenice. To je takový základ všeho pěkně množit. Pokud je to jen trochu možné, tak nikdo nepanikaří, když uvidí první mšici. Nejdříve je třeba řešit mravence, kteří si mšice chovají jako my, lidé, kravičky. A mšice dokonce spousta hmyzích jedinců požírá. Třeba se tím živí larvy různých druhů slunéček, larvy zlatooček, pestřenek, dravá ploštice anebo mšicomaři. Takže larva hodující na mšicích nemusí být škodná na papričkách, ale naopak je to dar. Podle odborníků jsou larvy slunéček na kopřivách, pestřenky a zlatoočka zase můžete najít na bezu, který je každý rok také obalený mšicemi. Jinak řečeno, když chcete na zahradě eliminovat živočichy, kteří nám maří naši práci, tak je potřeba mít útočiště pro jejich predátory. Hmyzí domečky, nějakou kupu kamení nebo i kopřivy, na kterých jsou mšice a množí se na nich i berušky zlatoočka, anebo to všechno postříkejte nějakým chemickým svinstvem a máte klid, ale potom to také jíte. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Tak to byl Pavel Vítek a jeden z jeho největších hitů Mám rád vůni tvý kůže v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď pro vás mám ještě písničku od kapely Smoky, no a potom za 3 minuty v 11 hodin už přijde do studia Lucie Kociánová se zprávami. Mimo jiné přinese podrobnosti k tomu, že začíná další ročník Noci kostelů. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. Emotion.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy. Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Začíná další ročník Noci kostelů. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
3: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
4: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
3: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
5: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro platníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
1: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. V blízkosti bike arény v Setín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chaty Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz bike arény v této době přerušený nebude. Město Setín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. 151 kostelů, kaplí a modliteben se dnes zapojí do dalšího ročníku Noci kostelů. Nejvíce v Ostravě, ale i v dalších částech regionu. Včetně dřevěných kostelíků v Beskydech, baziliky ve Frýdku Místku nebo například opavské konkatedrály. Návštěvníky čekají kromě prohlídek také koncerty, zážitkové programy a další akce. Poprvé se do Noci kostelů zapojí duchovní centrum v Těrlicku.
6: Tady jsme prostě přebudovali takový, trošku upravili hudební sál.
7: Hudební sál to byl?
6: Tam byla katedra.
7: Tady byla škola.
6: Původně.
7: Jaromír Žvak tady v Těrlicku láká na farní kavárnu a kytarový koncert. Duchovní centrum vzniklo v bývalé školní přístavbě, protože původní kostel vzala voda v přehradě. A mluvit se bude také o těrlické Madoně v zácném obrazu.
6: Prostě krásně to zrestaurovali a je to vlastně gotický obraz z 15. století.
7: Podrobný program Noci kostelů je na webových stránkách. Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně pak polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Porubě v ulici Hlavní třída se srazila dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. A se zpožděním počítejte v Ostravě na světelné křižovatce ulic 28. října a Novinářská ulice ve směru na Mariánské hory. Srazila se tam dvě osobní auta. Další dopravní komplikace můžete hlásit na lince Zelené vlny 800 553 553.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava už vám opět přeje Richard Piskala. V této hodině, tedy mezi 11. a 12. pravidelně vítáme hosty ve studiu. Dnes to bude malinko jinak. Rozhovor s naším dnešním hostem vznikl v prostorách, kde se cítí doma. A to mezi šicím strojem, krejčovskou panou a hromadami látek, nití a dalších krejčovských potřeb. Iva Piskalová navštívila s mikrofonem oděvní ateliér Hany Binarové. Její šaty nosí mimo jiné třeba první dáma, paní Eva Pavlová. Tak si to poslechněte. Příjemný poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, zdraví vás Iva Piskalová a hned na začátku musím říct, že dnes nepřišel host do studia, ale já jsem přišla za ním do jeho studia, protože tam si myslím, že se Hana Binarová cítí úplně nejlépe. Jsme v takovém krásném, mohu říct si, oděvním salonu, paní Hano?
2: Ano, můžete, určitě.
1: Tak, já jsem tady vzala za kliku, vešla jsem a takhle tady před časem do těch dveří vešla jistá dáma, řekla, že by chtěla šaty pro první dámu České republiky. Nebo jak to vlastně bylo?
2: No, ono to bylo trošku jinak. Moje zákaznice si u mě koupila šaty a v těch šatech šla na schůzku s první dámou.
1: Mm-hmm. Promiňte, to je její zaměstnankyně, ta vaše zákaznice?
2: Ne, určitě ne, ale netušila jsem, že spolupracují a až zpětně, až když mi zavolali, že teda paní Eva by chtěla přijet, takže to vzniklo na základě, že měla na schůzce ty mé šaty a jí se to líbilo, protože to jsou její barvy, kostička, to má ráda, takže jsme domluvili schůzku.
1: Tak to bylo. Já si myslela, že to je, že prostě první dáma, nebo víme, že má kolem sebe tým lidí samozřejmě, který se jí stará o nejrůznější věci a že tato žena, která stejně jako já vyšla tady po těch dvou schůdcích do vašeho ateliéru oděvního, takže řekla, ráda bych tady něco vybrala první dámě, protože znám vaší práci. Takže ne.
2: Ne, byla to domluvená schůzka, přijela paní prezidentová s ochrankou, aha, vlastně se svou mediátorkou a ta zákaznice, která to domlouvala, tak tady s náma byla, takže jsme tu byli čtyři dámy.
1: Mhm. Tak já si to teď vybavuju, jak to mohlo probíhat. Třeba teď konkrétně tady hned u vstupu máte jednobarevné modré šaty z látky připomínající riflovinu, ale paní Eva šla konkrétně za...
2: Ona měla vybráno právě ty modrozelené šaty kárované a šla vyloženě pro ně. Potom si tady vybrala ještě něco jiného, plus košile a zkoušeli jsme korzety, všechno, úplně normální žena.
1: No a vy jste teda neměla její míry dopředu?
2: Ne. Já jsem netušila, jenom byla zkuska domluvená, vůbec jsem netušila, jestli budeme šít, nebo si přijde pro hotové, takže čekala jsem, co bude.
1: Takže ona vůbec jako neřekla, ale já to chci jinak, než to je tady, abych byla jiná.
2: Ne, vůbec. Protože ty šaty, to bylo taky hned první moje otázka, protože ty šaty už jsou troje. A ona říkala, ne, to nemám problém, protože nakupuje vlastně i ve značkách.
1: A já si uvědomuju, že jsem potom zachytila někde bulvár, kde bylo napsáno první dáma v elegantních šatech, nebo první dámě to moc slušelo. A já si říkám, teď já jsem ty šaty už někde viděla tady v centru Ostravy. Takže takhle. A to znamená, že normálně tak, jak šijete velikost prostě běžné ženy, tak jí to sedlo.
2: Ano, dělala jsem malé úpravy, ale velikostně jí to sedlo, ty drobné úpravy jsem udělala a až poté jsem to vlastně posílala směr Hrad.
1: Celý balík.
2: Ano, celý balík se vším.
1: Já myslím, že tam musela být příjemná práce, protože paní prezidentová byla příjemná, jak jste říkala.
2: Ano, byla to zajímavá zkušenost samozřejmě se vším všudy, ale ano, je to příjemná dáma, která si umí říct pěkným způsobem, jo, jestli ano nebo ne, co by ráda, co ne, protože jsem jí doporučovala světlejší barvičky. A říkala, že si přijela tady pro tohle.
1: Já jsem potom viděla i jedny vaše šaty, myslím, takové tmavé, vysloveně jakoby společenské.
2: Černé,
1: že jo, že v nich šla na nějaké oficiální jednání s panem prezidentem.
2: Ano. Ten střih jí pěkně sednul, má ráda ten košilový střih, takže si tu vybrala i černé.
1: A tak jako koukám tady kolem v ateliéru, ale jako žádnou fotku jej nevidím, tak to jste se třeba nedomluvili.
2: Ne,
1: to jste
2: nechali. Mně to vůbec nenapadlo se. Jako, já jsem ji brala jako každou jinou zákaznici a tam se do soukromí moc nechodí, takže mě to opravdu nenapadlo se s ní udělat fotku. Myslím si, že toho má dost.
1: Jasně, ale jako vemte si, že je to stejně jako wow, přijet do Ostravy, prostě zastavit tady autem a je to přece jen první dáma, to ať si kdo chce, co chce říká, tak jako ten statut tady je.
2: Cítila jsem, že nemá ráda ty oficiality, jo, takže jsme jeli normálně zkoušku, jako každá žena. Ale...
1: tady v rohu ateliéru oděvního je takový paravánek, takže tam se někde ty šaty prostě zkoušely.
2: Ano, ano.
1: A ochranka teda koukala ven, jo?
2: Ochranka by přišla tady, zkontrolovala prostor a paní Eva říkala, že se cítí bezpečně, že může jít do auta. Takže odešli, takže muž tady žádný nebyl a ano, převlékala se za paravánem.
1: Protože muž by si tady ani nevybral v ateliéru Hany Bejnarové, totiž jsou kolem mě samé dámské a musím si říci, že opravdu dámské modely.

0: Tak před chvílí vám můj dnešní host oděvní výtvarnice Hana Benarová přiblížila její setkání s první dámou, která opravdu přijela do Ostravy a odvezla, nebo respektive pak jí byl poslán prostě balík oblečení. Takže, když ji uvidíte někde v košili...
1: Ano, bílá košile.
0: Tak, ta je vaše.
1: Ano.
0: Takže necháme paní prezidentovou, tak já jdu k těm košilím, protože vy jste tím typická. Když se řekne, že má někdo něco od Benarové, tak tam bude něco prostě jednoduchého, ale zároveň to musí sedět.
1: Určitě, určitě košile, všechno se dá udělat na míru.
0: No, ale ono to zní tak jednoduše, všechno se dá udělat na míru, ale já vím, že vy jste si ty střihy vlastně začala dělat už jako docela mladá holka.
1: Je to tak, no, po škole jsem se potom začala učit sama, protože mě ten obor zajímal víc, takže to, co nás, na škole nás to naučili, ale pro mě složitým způsobem. Takže jsem si to zjednodušila a trošičku jinak jsem to začala dělat, takže.
0: Můžete přiznat, že jste na tu školu nechtěla?
1: Ano, nechtěla, bylo to opravdu rozhodnutí rodičů a měla jsem v plánu jít na nějakou výtvarnici a tam...
0: Takže vy jste jako výtvarné nadání měla od děcka.
1: Mm-hmm, ano.
0: Chtěla jste jít na nějakou prostě umprunku.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ale?
1: Ale tehdy to moc nešlo, takže kde bylo volné místo, tak tam se šlo. Mm-hmm. Takže tam byl ten obor pánská krejčová.
0: To si jako upřímně smekám před každým, kdo už je kabát, včetně podšívky, toho, co se dává dovnitř. Kolik tam je vrstev? Mm-hmm.
1: No několik. Je tam lepení, někdy usak bylo více, tehdy se ještě používaly ty žíněnky a takové, už ani nevím, jak se to všechno jmenuje. Dneska se dává lepení, ale vlastně ten pánský obor... Díky tomu jsem se naučila všechno a dámské šaty jsou tím pádem pro mě jednoduché.
0: No a teď já tam vidím někdy ten původ toho vašeho,
1: ano, že ano. Tam ten pánský vlastně styl pořád zůstal. Jednak se to mně osobně líbí a jednak ty límce, občas nějaký motýlek, ten pánský prvek tam vždycky je, ty košile.
0: Ale s dámskou elegancí.
1: Ano, samozřejmě, ženskost tam musí být.
0: Ženskost tam musí být. Po vyučení vím, že jste teda nastoupila jako krejčová, kde vlastně možná bylo vaším úkolem jenom něco sešít a poslat dál, taková jako trošku rutinní práce.
1: A když to zpětně vlastně nad tím vzpomínám, tak v každé té práci mě hodně rychle poslali někde na vývoj. Mm-hmm. Pojďte s náma, tam budete dělat střihy, tam budete dělat modely, ty, které se potom budou dělat na těch dílnách. Takže já vlastně říkám, jak kdybych to měla někde předurčeno, že si budu dělat sama ty své modely.
0: Jo. My se vracíme, já teď rychle počítám, zatímco mi to popisujete, tak 35 let zpátky zhruba, že? Ještě vlastně před rokem 89.
1: 37 už.
0: 37 let, kdy jste opustila školu. Vy se netajíte tím, že jste slavila na rozky třeba teď a tak.
1: Ne. To číslo jsem tam pravda nechtěla dávat, ale co ne, už.
0: Já myslím, že na to číslo vypadá to opravdu výborně, takže já to řeknu, že tam byly dvě pětky. Co?
1: No. Co už, no.
0: Teď jako co?
1: Ano.
0: Stáří je pro každého, nebo jak se říká, věk je něco, co máme všichni stejné a co nám nikdo nevezme. Takže rok 88, to už tak jako možná maličko, některé si nechávali šít něco trošku, co našli, protože to je Liburdy, ne, v té době?
1: Ano, to je Liburdy.
0: Jo, to si pamatuju.
1: A ty riflové kolekce, kterou mám, vlastně jsem po těch 35 letech znova obnovila letos na jaře a moc mě to bavilo, protože jsem se vrátila přesně do toho mládí, do těch začátků, kde jsme všechno prošívali a ty střihy jsme si vlastně učili, oťukávali, neuměli jsme to pořádně tehdy, tak teď mě to o to víc bavilo.
0: No, protože základ střih je podle mě základ dobře padnoucího oblečení. Mm-hmm. Já si na tu bordu živě pamatuju, s kamarádkou jsme si ji předplatili na půl, protože stála snad 60 korun kdysi.
1: Je to možné. No.
0: Byla neuvěřitelně drahá, takže jsme si to pak i půjčovali.
1: Ty střihy byly ale tam dobré a seděly, no.
0: Jo. Takže tam jako byl základ, ale tak, jak už jste řekla, pak jste se prostě rozhodla, že si budete vyrábět svůj vlastní střih. Takže po revoluci po roce 89 jste vlastně šla hnedka na volnou nohu?
1: Ne, určitě ne, to bylo až ve 30 po mateřské. A tam jsem šla, nastoupila jsem vlastně po škole tady do toho Mioru. Nevím, ten bílý
0: Nevím,
1: dům.
0: Ale víte co, to nám povíte za chviličku. Hana Binarová má za sebou opravdu bohatou krejčovskou historii.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Hanou Binarovou, jak už jsem na začátku říkala, si povídáme v místech, kde je jí dobře. Má tady šicí stroj, má tady samozřejmě ale pro své zákaznice pohodlíčko, kytičky, no a hlavně věci, které prostě vytváří rukama, šicím strojem, ale rukama hodně.
1: Určitě ano, všechno je to ruční práce.
0: Tak, no a vrátíme se do té doby po 89., kdy se teda otevřely možnosti a vy už jste teda tu jako chtěla dělat něco víc, nebo?
1: To ještě ne, neměla jsem ani ty zkušenosti a ani ty ambice, ty přišly až po mateřské dovolené, takže tam jsem začala vlastně poprvé OSVČ, jsem si dala a doma zatím jsem zkoušela. Pak jsem pracovala pro časopis Praktická žena.
0: Je, ten byl taky výborný.
1: Ti mě oslovili, no škoda, dneska
0: ty
1: už
0: jo,
1: bohužel
0: ten
1: není.
0: Ale tam nebylo šití, ne, jenom?
1: Bylo?
0: Tam jenom se šilo, já mám pocit, že tam bylo i vyšívání.
1: Ne, tam právě takhle, no, tam bylo pletení, no, všechno výtvarné. Takže, no, byla jsem za tu možnost vděčná, protože tehdy se otevřely ty e-shopy, Flair, kde mám do dneška.
0: Už tehdy?
1: No, to už bylo...
0: No počkejte, a s praktickou ženou to fakt taky, jako jak jsem říkala tu bordu, jo, tak praktická žena taky, ta snad byla ještě před rokem 89. Ano. A oni vás oslovili, abyste jim dodávala jako něco jako rady, jak ušít košily? Nebo?
1: Ne, oni mě oslovili, myslím, že právě díky tomu e-shopu. Aha. Na mě přišli, že tam jsem šila nějaké ty drobnosti, peněženky, kabelky a
0: doma.
1: Jim se to... Doma, protože na mateřské, byla jsem doma s dítětem, takže po té mateřské jsem vlastně toto si otevřela ten e-shop a tam mě asi našli, oslovili a byla jsem za to velice vděčná, protože přesně je to časopis našich maminek, babiček, no. To je děkovný dopis, jsem jim tam napsala, protože opravdu pro mě to byla podsta a šili jsme tam a velká zkušenost. Protože fotit jsem se potřebovala naučit. Všechno,
0: to jste si sama fotila?
1: No všechno ne, jo. Ale ty základní věci, postupy, když jsem tam dávala postupy šití a jak se to má dělat a ty střihy, tak to ty základy vlastně jsme...
0: Já se přiznám, že jsem chodila do kurzu šití kdysi a že jsme se tam učili klíčkovat.
1: Ano. To se dělá možná všechno. My jsme to u saka dělali.
0: Tak jenom saka, dovysvětlete, kdo nechodil do kurzu, jak to popsat, jestli teda to, chtěla jsem se na to zeptat, jestli to dodnes používáte. Ne, že?
1: Určitě ne, ale musela bych hodně vzpomínat na
0: tam
1: tu přídu.
0: Tam se prostě vždycky musela nechat nějaké jakoby volná nit, aby se to potom prostřihlo.
1: Ano. Ano, ta stehovka, nějaký větší steh, aby se to vlastně
0: to
1: ty dvě látky oddělili, rozstřihli a zůstaly značky, kde se to má šít. Dneska už se to dělá jinak.
0: No ale když se vrátím k té praktické ženě, tak třeba tady tyto praktické rady jste možná ženám dávala, ne? Jak se šít, nebo tam jste šili fakt jenom ty peněženky?
1: Ne, opravdu tam oni
0: zástěry možná.
1: Vždycky, jaké měli téma, tak mě oslovili, aha, když se jim to hodilo, různé ubrusy, vyšívání, patchwork, protože jsme dělali šperky, jsme tam dělali tehdy zalévané pryskyřicí. To nebylo jenom šití. Veškeré ty výtvarné techniky jsem tam využila.
0: To jste byla v normálním standardním panelákovém bytě,
1: ano.
0: A jeden z pokojů jste přeměnila tedy v šicí dílnu.
1: Ano, syn to už použil u vašeho kolegy. Maminka mi okupovala pokojiče. Pana Kubici myslí.
0: Jo.
1: To prásknul všechno.
0: Jo, jasně. A on vlastně k vám chodili i dámy, jak to známe z těch filmů Básnici.
1: Ano.
0: Takže vždycky jste řekla, hele, za dveře.
1: Štěpánku. Ano, ono bylo to tak, byl v pokojičku a vlastně v obýváku jsem zkoušela zrcadlo.
0: V těch porevolučních dobách byl zájem o individuální konfekci, protože se najednou otevřely všemožné a nemožné obchody s oblečením. Já se přiznám, opět se přiznávám, že jsem, maminka, my jsme měli švadlenu, takže já jsem byla zvyklá od dítěte mít ušité šaty, ale vím, že potom se kupovalo všecko.
1: To už mluvím o té době 2000 a výš, takže to už asi ten boom těch butiků trošku opadl a dámy chtěly přece jenom nějakou originál, nebo ke mně chodily dámy, které neměly nestandardní postavu. Jo, takže...
0: No ono, ušít jedny šaty v tehdy, protože dneska zase se posunula technika, že jo, a všechno, tak tehdy třeba znamenalo kolik hodin?
1: Nemám to spočítané, přiznám se, a radši to nechci vědět, protože opravdu...
0: Já když se tak na ty šaty ty dívám a vidím to množství prošívání, tak se ani Haně Binarové nedivím, že to spočítáno nemá, protože těch hodin tam musí být nepočítaně.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak já se teď nadechuju, protože prostě už přišel ten čas, abychom s paní Hanou Binarovou v jejím oděvním salonu v centru Ostravy trošku přiblížili vlastně ten její osobitý styl. Já si neuvědomuju, že by někdo byl takhle na první dobrou čitelný jako vy, že když se ty šaty vidí, tak řeknou, jo, to je Binarová.
1: To jsem ráda, mám ráda jednoduchost, čistotu, ženskost, občas mašličku a ten pánský prvek tam.
0: Tím jste prostě jasná. Jo? My jsme zmínili právě ty šaty riflové, které riflovině jste se vrátila, ale určitě ta technologie, o které jsme i mluvili, je dneska úplně jiná. Dneska ten čas jako věnujete jiným věcem, ne? Když šijete, než že teda prostehováváte nebo...
1: Kličkovat už určitě nedělám, ale já jedu pořád retro. Jo? Já jsem retro holka a mám ráda klasické standardy, vlastně standardní postup, tak jak to bylo.
0: Čili vezmete látku, rozložíte ji na stůl?
1: Nastříhám, křídou naznačím a jedním strojem prošiju, ořez, žehlička, štepování.
0: Já jsem myslela třeba, že to, jak máte to dokonalé štepování, protože to je vlastně dominanta tady těchto šatů, takže na to už nastavíte právě?
1: Ne, já ne, ano, jsou na to samozřejmě různé patky, nastroje, já to nemám ráda, ty novoty, já jedu pořád po staru a...
0: To znamená, že vy jste šila jednu čáru, pak vedle...
1: Ano, a musí to být rovně.
0: No, já jenom postoupím tady k tomu. Tady je to prostě naprosto jako...
1: Jsou samozřejmě stroje, dvojjehly, všechno. No. Ne, nic takového. Pořád staré, klasické stroje.
0: Jasně. A jak je to s látkami? Protože mám pocit, že látek je mnoho, ale pak zase, když si mluvím s někým, kdo šije, tak říká, no, ale není to tak úplně.
1: Ta kvalita už není, no, co bývala, je třeba vybírat. Nakupuju si různě v e-shopech, které už mám osvědčené, třeba na ty košile.
0: I zahraniční?
1: Samozřejmě, ano. Zahraniční, ty košilovky už jsou ze zahraničí. A nebo si zajedu někde do Prahy a tam jsou různé obchody a tam mají takový na nějaký ten originál. Zajímavou látku na jeden kus.
0: Na první pohled je to taft. Teď stojím u těch šatů, které zaujaly paní Pavlovou, tak je to taft?
1: Ano, ano, je to taft. Teď tady mám nově hedvábný taft.
0: Ta látka by měla vydržet mnoho let, že?
1: Měla by.
0: Že by jako i nosením denním by neměla žmolkovatět a podobně?
1: Určitě ne, taft, to, u taftu se to nehrozí.
0: A jaké to je na údržbu, mi řekněte, jako...

0: Je to běžné praní.
1: Protože to slyšíte, posluchači, takový zvuk.
0: Ano,
1: ne?
0: Ano, když si dámy šustily v divadle, ano, tak to byl znak vlastně hojnosti. Takže udržuje se to úplně normálně, jemné praní a dát na věšák a nechat usušit.
1: Normálně do pračky?
0: Může být jedné prání.
1: Protože se moc neumím jako v ruce představit vyprat. Mm-hmm.
0: Jo, přece. Tohle může ten taft.
1: A já ještě jenom takovou věc. Většinu věcí vy máte jako delších, zakrývajících, ale se na druhé straně tady vidí šaty i pod kolena, no? Takže teďkom co?
0: Já mám ráda ty dlouhé šaty, protože mi to přijde právě ta ženskost, elegance a říkám vždycky, je to to nejmenší, co můžeme udělat. Zkrátíme to o 10 cm, vynoste to na všechny premiéry, na všechny kulturní akce dlouhé, ano. A až vás šaty omrzí, přijďte a zkrátíme je k teniskám.
1: Ano, úplně jste mi vzala otázku, jestli se za vámi zákaznice třeba za čas vrátí a řekne, mohla byste mi s těmi šaty něco udělat a něčím je oživit, je to běžné?
0: Moc se to neděje, ne, jenom tu délku maximálně.
1: Jenom tu délku, že by se tam něco prostě přišilo a dívám se, že tady vidím květované šaty, ale to vám není úplně tak nejbližší, ne? Květy.
0: Není, ale občas potřebuju něco, nějakou změnu a líbilo se mi to zase designově jinak.
1: On jeden střih vypadá opravdu úplně jinak na šatech jednobarevně.
0: Ano, ano. Mám tady vlastně ten střih, co se koukáte, tak to mám v saténu, ty třeba tolik neosloví. V té džínovině, to se líbilo dámám a tak jsem zkusila i nějaký vzor.
1: A Hana Binarová v takových šatech na premiéru vyráží?
0: Ano, v košilovkách, ano.
1: Košilovky, ano. Tak jsem se chtěla jenom zeptat, jestli to, co je vám blízké pro své zákaznice, je blízké i vám jako osobě.
0: Určitě, určitě nosím i košile, košilové šaty, jak dlouhé, tak krátké. A na podzim mám svetříky asymetrické.
1: V čem bychom vás asi nepotkali? V centru Ostravy nebo kdekoliv jinde?
0: Květované.
1: Dobře, ale máme léto před sebou, tak uvidíme. Já myslím, že dnešní sociální sítě, když si tam zadáte, budete chtít vědět, jestli Hana Binarová tam někde není vyfocená v květovaných šatech, tak říká, že ne, že rozhodně ne, tak prozradí o ní ještě mnohem a mnohem víc. Tak já vám děkuji za nahlédnutí do vašeho ateliéru. Jak už jsem řekla, není to tak dávno, co si tady část svého šatníku vybrala i první dáma České republiky. Tak ať se vám daří, paní Binarová.
0: Děkuji vám a děkuji za rozhovor.
1: Mějte se moc hezky, milí posluchači z oděvního ateliéru Hany Binarové, se loučí Iva Piskalová.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jeden z nejúspěšnějších pořadů a podcastů Českého rozhlasu s názvem Kriminálka bude mít svoji podobu také v Ostravě. Jmenuje se to Kriminálka speciál a přijede Mirek Vaňura tedy na setkání s fanoušky na besedu 3. června, příští středu, od 19 hodin v Domě kultury Akord Ostrava se toto uskuteční. No a vy máte jedinečnou šanci právě teď získat 2 lístky na tuto akci. Takže pokud příští středu můžete jít od 7 do Akordu a chtěli byste tedy vidět Mirka Vaňuru, znáte Kriminálku, no tak jednoznačně volejte.
1: Soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
0: A bleskově se k nám někdo dovolal, jen co jsem uvolnil naši telefonní linku. Tak zeptám se, kdo je na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tady je posluchačka Eva.
0: Zdravím vás, paní Evo. 2 lístky jste vyhrála. Půjdete tedy na Kriminálku speciál.
2: Děkuji moc, děkuji.
0: Tak setkání s Mirkem Vaňurou bude určitě skvělé. Přeji vám výbornou zábavu a teď ještě nezavěžujte.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 3,5 minuty bude 12 hodin a to tady budou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Do studia s nimi přijde Lenka Blažejová a bude mít podrobnosti mimo jiné k tomu, že začíná rekonstrukce vodojemu v Butovicích na Novojičínsku.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Začíná rekonstrukce vodojemu v Butovicích na Novojičínsku. Pro bývalé vězně bude k dispozici nový web www.provýstup.cz. Ochránci přírody v Knově zítra pořádají brigádu pro boj s invazivní lupinou. Dnes bude v regionu polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Ve Studence na Novojičínsku začíná rekonstrukce vodovodního přivaděče. Součástí dvouleté rekonstrukce za více než 80 milionů korun je také oprava vodojemu u městské části Butovice. Jak potvrdil mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt, po dobu stavebních prací budou zajištěné dodávky pitné vody pozemním suchovodem.
4: Sanace přivaděče od vodojemu Butovice po vodoměrnou šachtu bude realizována bezvýkopovými metodami, kdy je do stávajícího potrubí vtaženo nové z polyetylenu. Tyto metody eliminují nutnost výkopových prací pouze na místa montážních jam, jsou ohleduplnější k okolnímu prostředí a časově i finančně efektivnější.
3: Chystaný webový portál s názvem Pro výstup má pomoct bývalým vězňům, aby zůstali na svobodě. Podle asociace organizací v oblasti vězeňství se totiž do vězení vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Portál jim má pomáhat s nalezením podpůrné služby některé z neziskových organizací. Vysvětluje to ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
5: Cílem platformy je nejenom, aby tam rychle našli dané služby, ale aby se k ním vlastně dostali co nejdříve už ve výkonu trestu, aby se jim podařilo navázat vztah s tím terapeutem, s tím pracovníkem a po propuštění, aby ti lidé vlastně na sobě dál pracovali.
3: Knovští ochránci přírody zítra pořádají dobrovolnickou akci, při které chtějí bojovat s invazivní rostlinou. Akci Operace Lupina pořádá spolek Slezské odrůdy a přidat se může každý. Sráz bude v sobotu v 9 hodin na tamním Kabátově kopci, říká člen spolku Lukáš Matela.
6: V případě, kdyby jsme ji ponechali volnému osudu, tak tu lokalitu celou pohltí a to nechceme. Lupina je totiž nepůvodní druh, nemá tady přirozené nepřátele a pokud se rozšiřuje více, tak potlačuje ty naše původní druhy, na které je vázána řada druhů, především hmyzu a pak dále sekundárně ptáků a plazů.
3: Ostrava si připomíná takzvaný bábovkový den na podporu pěstounství a náhradní rodinné péče. Ten připadá oficiálně na neděli 31. května. Už dnes odpoledne se ale pěstounské rodiny i veřejnost potkají v dětském ráji v Komenského sadech. Bábovky jako výraz díků pěstounům upekli úředníci městských organizací, žáci škol i vítkovičtí hokejisté. Podle mluvčí města Gabriely Pokorné je v Ostravě stále třeba motivovat k pěstounství i další rodiny.
1: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s teplotami 13 až 10 stupňů. Ráno a dopoledne zataženo, místy s deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnost proměnlivá a objeví se i lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Nábřežní v Novém Jičíně dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Policie už nehodu vyšetřuje a řídí tam provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou 4 minuty po 12. hodině a společně teď startujeme hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Jako vždy můžete blahopřát svým oslavencům a také jim posílat písničky podle vlastního výběru. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech a připomínám telefon k nám do studia 59 611 22 66. Volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště už teď vítám paní Janu, která volá z Prahy. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den do Ostravy. Zdravím vás. A mám prosbu za sebe a za své sestry Naty a Hanku, bych chtěla nechat zahrát nějakou směs z Moravanky pro naši maminku, paní Anu Holaňovou z Jistebníka, která oslavila v pondělí krásných 79 let. Tak bychom jí to rádi poslali a s přáním ještě dodatečným dalším všeho nejlepšího a že jí máme moc rádi.
1: Tak já posílám, bude to směs spolek v podání Moravanky. Vy se mějte moc hezky, paní Jano, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: hudební poště Českého rozhlasu Ostrava teď míříme za dalším přáním do Věřňovic, kde je paní učitelka Jana a dokonce i se svými žáky, tak teď vlastně nevím, kdo se nám ozve v telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, určitě se ozývá paní učitelka. My si dneska užíváme takový trošku předčasný den dětí a posílám vzkazy, teď budou žáci.
2: Přejeme, ať jsou brzo prázdniny.
3: Zdravíme ze školy Věřňovice.
4: Děkujeme vám za písničku.
5: A bohužel se budeme loučit s touhletou paní učitelkou.
1: Tak, co to ještě něco děcka říct?
6: No, ne. Pusťte písničku 100 let.
1: Tak, to budou asi všichni vzkazy, víc už nás je tady sice víc, ale myslím, že to úplně stačí. Děkujeme.
0: Tak to bylo úžasné přání, takové už jsme tady dlouho neměli. Paní učitelko Jano, zdravím vás i vaše žáky a posílám tu písničku, kterou jste společně vybrali. Mějte se moc hezky.
1: Moc krát děkujeme.
0: Rádo se stalo. Děkujeme. Naschledanou.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Další přání i s písničkou v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava je teď před námi. Zdravím paní Hanku z Velkých Hoštic. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych dneska chtěla touto cestou popřát svým známým a kolegům paní Alence Kociánové, která slaví dnes narozeniny, panu Arnoštu Kociánovi, ten slavil včera, a taky svému kolegovi Pavlu Persichovi, který slavil narozeniny v pondělí, a chtěla bych jim popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať je baví svět, ať je baví práce, a ať jsou pořád všichni takový veselí, a chtěla bych to přání věnovat za firmu Polnost, za Kubresy a za Jendu z Hoštic. Děkuji moc.
2: Posílám písničku, ráno se stalo tady. Marie Rotrová zaspívá písničku Kůň bílý, to jste vybrala. Mějte se moc hezky, paní Hanko, naschledanou.
3: Děkujeme, naschledanou.

0: 59 611 22 66. To připomínám, telefon k nám do studia, do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Před chviličkou se k nám dovolal z Havířova pan posluchač a jestli jsem rozuměl správně, tak je to pan Leoš. Je to tak? Dobrý den.
1: No dobrý den, dobrý den. Prosím vás, včera se pral a sluníčko mi to prádlo tak pěkně vysušilo, že mi jsem neodolal a dneska ho musím žalit. Tak mi prosím vás zahrajte nějakou lidovou písničku, aby mi práce šla pěkně od ruky.
0: A vy jste pan Leoš, je to tak?
1: No říkaj mi Leonek z Havířova. No.
0: No dobře, tak 19. června budete mít svátek, tak vám tu písničku posílám už takto trošičku dopředu i k tomu svátku. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Děkuji.

0: Tak to byla Moravanka a vínečko jak višňa. Taková muzika spíš do skoku, než k tomu žehlení, jak o tom vykládal před chvilkou pan Leoš. Tak doufám, že se mu dobře žehlí, přeji mu, ať se mu daří. A teď už k dalšímu přání mám tady paní Aničku z Hatě. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Chadě, já vás dělám. Vím a zdravím celý Český rozhlas. Ostrava. Písničku mi chtěla poslat. Jsem asistentka Ostravy pro zdravotné postižené. Písničku jim posílám, protože mi poslední krát umě a mordím děkuju za hezké poslouzení. A vám taky, pane Richarde, a pozdravuju všechny známe a přátelé. Děkuju a nashledanou.
0: Já děkuji také, paní Aničko, mějte se moc hezky, nashledanou.

0: Ty jsi ze všech nejlepší, zpíval Petr Rezek v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už vítám paní Anešku z Chlebovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím a přeji všem příjemný den. Dnes se dožívá na oslavy narozeniny paní Jindra Holašková z Vlčovic. Už od zrodu světa všem stejně přibývají léta. Ten, kdo tě má rád, přijde k narozeninám přát. Jen to nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu přeje Aneška, Věrka a Anička. Děkuji vám.
0: Posílám písničku a vy se mějte moc hezky, paní Aneško. Naschledanou.
1: Vy také.

0: Ivana Brožová a Josef Opelt dospívali v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. No a před námi je další přání. Zdraví paní Alenku z Frýdku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde. Chtěla bych nechat zahrát písničku paní Aničce Dohatě, která je skvělá, když volá. Mám úplně srdíčko na místě a držím jí palečky, ať má skvělé asistentky a ať se má dobře. Přeju jí hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a božího požehnání a chtěla bych ještě pozdravit moje vnuky.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je teď paní Zdeňka Zhavířová. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne vám, pane Richarde, všem do rozhlasu a pro všechny posluchače. Dnes chci poslat písničku k nám na pečovatelák na ulici Karvinské. Včera nám rada uspořádala smažení vaječiny, vyšlo počasí, posezení bylo fajn a vaječina jako každým rokem výborná. Sešlo se nás hodně, bylo to výborné odpoledne za všechny spolubydlící.

0: velký dík naší radě a těšíme se na další akce. Pohodový víkend přeji všem. Děkuji.
1: Mějte se moc hezky, paní Zdeňko. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Když posl-

0: Hospůdko známá, zpíval Jaromír Majer. No a my pokračujeme dál v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Vítám pana Jirku z Ostravy Dubiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, a dobrý den všem věrným posluchačům. Dneska bych chtěl ještě jednou nechat manželce zahrát za krásný život 60 let společného života, které jsme měli 21. května. Takže, lásko, díky za společný život a zkusme pokračovat ještě aspoň 10 let spolu. Děkuji, pane Richarde, za písničku a naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, pane Jirko, naschledanou.
1: Naschledanou.

To byla Moravanka a poslední písničkové přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Po 13. hodině tady bude jako vždy v pátek pořád Vesele a zdravě s Kateřinou Cajtamlovou a dnešní téma občasné špatné vidění. Tak pokud se vám to někdy děje, tak dobře poslouchejte. Příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Richard Piskala.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Čeští politici odsoudili útok dronu na obytný dům v Rumunsku. Za likvidaci černých skládek platí města ročně miliony korun. Lidé se dnes dostanou zdarma na věž kostela svaté Hedviky v Opavě. Zítra bude zataženo s přeháňkami teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil dva lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
5: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
4: Za odhazování věcí u kontejnerových stanovišť zaplatí města v Moravskoslezském kraji ročně miliony korun. Lidé nechávají u popelnic kusy nábytku anebo jiný odpad, který patří do sběrných dvorů. Věci nemohou naložit popeláři do svozových aut a musí tento odpad odvážet zvlášť.
6: Přímo u náměstí Míru v Třinci, kus nábytku, kus kočárku, krabice od koloběžky, nástěnka.
7: Toto je na denním pořádku tady tohle.
6: Říká mi Nataša Pokutová z městské úklidové čety. Každoročně za mimořádné odvozy nepořádku město zaplatí okolo 1,5 milionu korun. Podle mluvčí ostravské odpadové společnosti OZO Ostrava Vladimíry Karasové je problém s černými skládkami prakticky neřešitelný.
8: Fakturuje městu každý měsíc zhruba 200 tisíc korun právě za úklid znečištění kontejnerových stanovišť.
6: To je skoro 2,5 milionu korun z veřejných peněz. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: Opavě bude večer mimořádně otevřená věž kostela svaté Hedviky. Stavba, která patří mezi poslední díla architekta Leopolda Bauera, je součástí dnešní noci kostelů. Tamní farnost připravila sérii volných vstupů pro širokou veřejnost na věž, odkud je výhled na celé město. Kromě dneška pak ve vybraných nedělích až do října. Ve Valašském Meziříčí se zítra otevírá opravené koupaliště. Návštěvníci tam najdou celkem 4 bazény a novou opravenou sluneční terasu. První den bude vstup zdarma, říká starosta města Robert Stržínek z Hnutí ANO.
9: To je to místo, kde se pohybují plavčíci. Tento objekt mimo jiné doplní světelná tabule s informacemi o teplotě vzduchu a vody v bazénech. Náklady na rekonstrukci, respektive rekonstrukci druhé etapy koupaliště jsou více jak 50 milionů korun.
3: Počasí.
4: V noci bude v regionu zataženo s teplotami 13 až 10 stupňů, ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne bude oblačnost proměnlivá s přeháňkami ojedinělé i bouřkami. Nejvyšší teploty do 24 stupňů, na horách 15 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ještě aktuálně z dopravy pozor na nehodu v Ostravě Porubě na hlavní třídě za Alšovým náměstím. Ve směru na velký kruhový objezd se srazila dvě osobní auta a provoz je tam teď částečně omezený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dívá se na mě přes své brýle.
11: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
10: Tolik zajímavostí?
11: Ano, ano, spoustu věcí.
10: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
11: Protože dnes máme téma přechodné
10: špatné vidění. Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním paním doktorem, panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta, nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch třeba, očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku, ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaké je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu s zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No, a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: no,
0: práci, ale
1: ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já se jim zeptat. Já jsem byl na... Jsem mi tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím co s tím, nevím co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak je už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na

0: asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
1: No, jen jsem to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
0: No,
1: Stejnak
2: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
0: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
3: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
0: Dobrý den,
1: tady je Jižní Čechy, Zdenek.
0: Ano.
1: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
0: Proč? Ale...
1: No. Proč? Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
0: A proč byste neměl chodit na oční?
1: Abych prý neviděl, jak si dělají vrásky.
0: Joj, dáma, ne.
1: Naschledanou.
0: Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit brýle na dálku, na blízko.
3: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
0: Děkujem.
4: Dobrý den.
3: I vám.
0: Posloucháme, povídejte.
4: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
0: Ano.
4: Nesnáším přímý slunce.
0: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
4: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let
0: ano.
4: A povězte mi, je to normální, když jo. Večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
0: Heleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
3: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
4: Já jsem docela pečlivá v tom, takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
0: Ano.
4: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
3: Jako jasně. Třeba knížku nebo tak, ano?
4: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
0: No, tak já opakuju,
3: odpovídala paní
0: že
3: doktorka.
0: Fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
3: Tolik tedy rada, ozvat se raději doktorům a zajít.
0: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
3: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko?
1: Ano, krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: Stižte
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: A mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice. A já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu krčnu?
1: Cvičení určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na skoro okolností teď pojedu do lázní. Právě
1: no, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se
0: to,
1: řekněte
0: a
1: jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: pak pozářím.
1: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
2: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
1: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
2: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
1: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání. Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
2: Ano.
1: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
2: Naschledanou.
1: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Opavě se po nehodě podařilo obnovit provoz vlaků na přejezdu v Jaktaři na trati do Krnova. Dnes bude noc kostelů, otevřou se i kaple a modlitebny. Hygienici zahájili pravidelné kontroly kvality vody v přírodě. Zítra bude zataženo s přeháňkami a s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás teď vítá Lenka Blažejová. Na železniční trati v úseku mezi Krnovem a Opavou byl dnes zhruba na 4 hodiny zastavený provoz kvůli střetu vlaku s osobním autem. Nehoda se stala na železničním přejezdu v Krnovské ulici na výjezdu z Opavy. Ve vlaku cestovalo 96 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky se havárie stala okolo 8 hodiny ráno. Provoz se podařilo obnovit v poledne. Ostrava si připomíná Bábovkový den na podporu pěstounství a náhradní rodinné péče. Ten sice oficiálně připadá až na neděli 31. května, už dnes odpoledne od 15 hodin se ale pěstounské rodiny i veřejnost potkají v dětském ráji v Komenského sadech. Bábovky jako výraz díků pěstounům upekli úředníci městských organizací, žáci škol i vítkovičtí hokejisté. Podle mluvčí města Gabriely Pokorné je v Ostravě stále třeba motivovat k pěstounství i další rodiny.
3: V roce 2025 bylo v Ostravě svěřeno do náhradní rodinné péče 225 dětí. Díky různým formám náhradní péče vyrůstá dalších 1243 dětí. Tato čísla definují důležitost pěstounů i dalších pečujících osob v životě dětí nežijících ve své biologické rodině.
2: Až do pozdního večera dnes budou otevřené vybrané kostely, kaple a modlitebny. Začne další ročník Noci kostelů, který nabídne zážitkové programy, prohlídky kostelů, koncerty, další akce. Poprvé se letos zapojí například kostel v Neplachovicích anebo duchovní centrum v Těrlicku. Otevřený bude i šikmý kostel v Karviné nebo nově opravená bazilika ve Frýdku Místku, dodává mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbl.
4: Letošní noc kostelů vychází na předvečer narozenin ostravsko-opavské diecéze. V letošním roce se do noci kostelů zapojí 151 míst, a to nejen z katolické církve, ale i z dalších křesťanských církví, se kterými spolupracujeme.
2: Pracovníci krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájili pravidelné kontroly kvality vody v koupalištích, která nemají provozovatele. V sezóně budou v regionu kontrolovat 25 koupacích míst. Pod dohledem bude například vodní nádrž Baška, Štěrkovna Hlučín anebo Karvinské moře. Hygienici poprvé odebrali vzorky vody ještě před zahájením koupací sezóny. Ta oficiálně začne v sobotu. Analýzy ukázaly, že ve vodní nádrži Čerťák v Novém Jičíně a taky v Údolí Mladých v Bílovci je zhoršená jakost vody.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s teplotami 13 až 10 stupňů. Ráno a dopoledne zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnost proměnlivá s přehánkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor, v ulici Hranická ve Fulniku na Novojičínsku bourala před chvílí dvě osobní auta a provoz je částečně omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jako vždy v pátek odpoledne sílí ten proud aut na silnicích a také nervozita stoupá. Buďte proto velmi trpěliví a obezřetní, ať dobře dojedete do cíle. To vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje také Vítek Goršanov, váš dnešní průvodce pátečním dobrým odpolednem Českého rozhlasu Ostrava. Tak co tu pro vás dneska máme? No, je toho strašná spousta. Jenom alespoň útržkovitě vás třeba pozveme na jeden kouzelný den do jednoho krásného, vyloženě kouzelného města v našem kraji. Nechte se překvapit. Máme pro vás také podrobnosti o jedné programové novince, která nás čeká v našem vysílání od pondělí 1. června. A začneme velmi aktuálně, jak už jsme vám ve zprávách zmínili, až do tmy dnes budou svítit okna v kaplích, kostelech a modlitebnách. Na více než 150 místech v ostravsko-opavské diecézi, letos poprvé také v Těrlicku, kam se přímo za malou chvilku podíváme. Tak ať se vám v pátek odpoledne pěkně poslouchá.

0: koncerty, zážitkové programy, prohlídky a další akce. To všechno dnes můžete zažít v kostelech a kaplích. Začne totiž další ročník Noci kostelů, do kterého se zapojilo mnoho farností také v ostravsko-opavské diecézi. A třeba v Těrlicku to letos vyzkouší úplně poprvé.
1: Takže vlastně tady jsme prostě přebudovali takový, trošku upravili, nebo to hodně upravili, hudební sál.
2: Hudební sál to byl?
1: To byl hudební sál, no. Tam byla nějaká katedra.
2: Tady byla škola.
1: Původně.
2: Zvláštní příběh duchovního centra Nejsvětější Trojice v Těrlicku. Původní starý kostel tady zatopila voda v přehradě, nový už se nepostavil a jako kostel tady funguje bývalá přístavba školy. Duchovní centrum má na starosti Jaromír Žvak. Nejbližší skutečný kostel je trochu z ruky.
1: Za přehradou směrem na Těšín.
2: To je daleko.
1: Je to ještě Těrlicko, ale to už na kraji a to byl původně filiální kostelí, no teď je farní.
2: Chystá se tu na dnešní večer farní kavárna, posezení s výhledem na Lysou horu a podívat se můžete taky na obraz Těrlické Madony. Objevená byla před lety vlastně náhodou.
1: Asi před 9 roky se dělal právě na kostelci restaurace, restauroval se obraz Těrlické Madony a přišlo se, že pod tím obrazem Těrlické Madony je ještě další obraz. Ten obraz byl přemalován na obrazu z 15. století a byl tak zachovaný, že se dal restaurovat. Prostě krásně to zrestaurovali a je to vlastně gotický obraz z 15. století.
2: I o tom se tady bude povídat.
1: I o tom se bude povídat a bude i nějaký filmek, který byl natočen při té restauraci.
2: A taky tady zahraje koncertní kytarista Josef Kanta. Novinek bude ale víc. Třeba se poprvé zapojí i kostel v Neplachovicích na Opavsku. Otevřený bude šikmý kostel v Karviné, nově opravená frýdecko-místecká bazilika i dřevěné kostelíky v Beskydech. Potvrdil mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbl.
3: V letošním roce se v Noci kostelů zapojí 151 míst, a to nejen z katolické církve, ale i z dalších křesťanských církví, se kterými spolupracujeme.
2: Podrobný rozpis všech zapojených kostelů, kaplí a modliteben s kompletním programem je na webu, třeba na stránkách diecéze. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Naším pondělním hostem bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na letošní 20. ročník festivalu. V rozhovoru, který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Do Nového Jičína opět zavítají přímí potomci kloboučnické rodiny Hyklů. Koná se tam totiž akce Kouzelný den v Hyklových vilách. Jaký program tam na nás zítra čeká? Uslyšíte v našem vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za malou chvíli. Teď ale zpívá Karel Gott. Tak.

0: V Novém Jičíně se zítra otevírají pro veřejnost Hyklovy vily. Vedle komentovaných prohlídek historických budov někdejších kloboučnických továrníků se hlavní program soustředí do zahrad, které se svou atmosférou vrátí do času první republiky. Organizátoři akce mají proto na návštěvníky jednu speciální prosbu. Více už prozradí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava paní Anna Hanzelková z městského kulturního střediska Nový Jičín, kterou zdravím po telefonu. Přeji vám dobré odpoledne do Nového Jičína.
1: Dobré odpoledne.
0: Řekněte na úvod, zítřejší program začíná ve 12 hodin. Tak co například jste pro návštěvníky připravili?
1: Ano, je to tak. O 12 hodin jsou otevřeny dveře vily Johana Hykla a začínají první komentované prohlídky. Program na pódiu začíná ve 13 hodin a návštěvníci se mohou těšit na módní přehlídku, rozhovor s Nicole a Sabine Hykl, dvěma potomkyněmi Augusta Hykla a nebo také poetické vystoupení Ondřeje Fencla s herečkou Kristýnou Ryškou a také následný rozhovor. Jako zpestření jsou letos pro návštěvníky pozvány živé sochy, které budou zdobit venkovní prostory a zájemci se s nimi budou moci také vyfotografovat.
0: Tak to je určitě lákavé. S návratem do atmosféry první republiky souvisí i mnou zmiňovaná výzva. O co tedy konkrétně půjde?
1: Jako každý rok se snažíme, aby tento den byl takovým přenesením do dané doby a díky návštěvníkům, kteří se zapojí a přijdou v dobovém oblečení, to lze. Na fotografiích pak vidíme, jak pestrá tato doba byla a společně se tam tak na chvíli můžeme přesunout.
0: Tak a ještě závěrem, můžete prozradit něco více o komentovaných prohlídkách vily Johana Hykla? Musí si lidé rezervovat tu prohlídku třeba předem?
1: A tak jak už jsem říkala na začátku, komentované prohlídky začínají ve 12 hodin a třeba rezervace předem určitě není, protože u vstupu bude zápisový blok, kde naše kolegyně budou sedět a návštěvníci se mohou zapsat na jimi preferovanou hodinu.
0: Na kouzelný den do Hyklových vil do Nového Jičína nás pozvala Anna Hanzelková z městského kulturního střediska Nový Jičín. Moc děkujeme za pozvánku, věřím, že řada posluchačů do Nového Jičína vyrazí a přeji vám, ať akce dopadne dobře a někdy zase se budu těšit v našem vysílání naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

A jak už jsme avizovali od června, tedy od příštího týdne, pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nový pořad. Bude se jmenovat Osobnosti Česka a za malou chvilku vám v něm, nebo o něm prozradíme více.

0: Od 1. června pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava jednu velmi zajímavou a příjemnou novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala pro změnu k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu osobnostní Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, beru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rašerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vača už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda. Bude to tak

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Ostrava, páteční dobré odpoledne. Čeká nás výlet do historie po písničce. Víte, že novogotická kaple v ostravském Husově sadu v centru města nese jméno po tragicky zesnulé rakouské císařovně Sisi? Celý příběh si poslechnete už za malou chvilku. Zatím kapela Mandraže a jejich Motýly. Krásné odpoledne všem.

0: Husův sad v centru Ostravy, dnes park a kdysi pohřebiště, zdobí drobná čtvercová a velmi zdobná kaple. Nese jméno svaté Alžběty a my vám teď spolu s ostravským historikem Petrem Lexou Přendíkem vás pozveme na malý výlet do historie. Natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: Husův sad a na krajíčku ulice Dvořákova stojí vlastně kaple. V jakém stylu? Čemu tak sloužila?
2: Tak je to kaple ve stylu neogotickém, což nám tak trošku signalizuje, že za vznikem té kaple stálo německé představenstvo Moravské Ostravy. Mm-hmm. Samotný architekt se jmenoval Hans Ulrich, který měl i svoji vilu nedaleko, což je dnešní vila, kde sídlí klub Parník. No a byl to ve své době docela významný moravsko-ostravský stavitel. Proč ta kaple tady stojí? Z jednoho prostého důvodu, protože už od roku 1784 se v dnešním Husově sadu nacházel oficiální hřbitov města Moravské Ostravy. On se teda používal o několik dekád dříve jako jakýsi výpomocný hřbitov. A ten hřbitov obsahoval původně i hřbitovní kapli. Ta stala kousíček dále, tam, co je křižovatka dnešních ulic Dvořákova a Přívozka.
1: Ano.
2: Ale v roce 1888 ten hřbitov byl zrušen, protože Moravská Ostrava už o 15 let předtím zakládala hřbitov v nynějším sadu doktorky Milady Horákové, takže ten původní hřbitov v dnešním sadu Husově se ukázal jako už neperspektivní a pak nějaký čas ještě trvalo, než ho kompletně zlikvidovali. A v roce 1898, to byl docela zajímavý rok, protože císař Franz Josef slavil 50 let na svém trůnu Rakouska, respektive Rakouska-Uherska, se počítalo s tím, že v rámci tohoto jubilejního roku vznikne na tom bývalém pohřebišti, nynějším parku Franze Josefa I. kaple. Jenomže, co se nestalo, ve stejném roce, tuším, že to bylo v září, jak si zapíchli v Ženevě u jezera císařovnu Alžbětu Bavorskou, kterou známe jako Sisi.
1: Takže vyprávíte jak pohádku.
2: Ale to je pohádka. A proto se Ostrava rozhodla nakonec zasvětit tuhle kapličku na paměť císařovny a do roku 1900 byla kaplička dokončena a v srpnu téhož roku byla vysvěcena jako kaple svaté Alžběty.
1: My jsme říkali neogotický styl, popišme ty cingrlátka, která jsou k vidění na vlastně střeše, na těch římsách.
2: No, když se někdo neznalý bude chtít představit tuhle kapličku, tak ona má v podstatě čtvercový půdorys. Vidíme, že střecha je ve tvaru kříže, po stranách těch neogotických štítů jsou kamenické ozdoby, které připomínají listy akantu, a nad tím vším je oplechovaná neogotická poměrně malá věžička a v rozích té budovy jsou potom jakési opěráky, které možná nesou klenbu neogotickou, která je uvnitř. A celá ta stavba v tom neogotickém stylu byla vypravená vlastně obdobně i v interiéru, nacházel se tam neogotický oltář, ten ale bohužel ve 20. století zmizel, nepodařilo se mi nalézt tedy kam. Ale ještě bych tady upozornil, že když se ta kaplička stavěla, tak tady vznikl takový jako národnostní souboj.
1: Ano.
2: Protože zase, když se podíváme na tu křižovatku ulic Dvořákova a Přívozka, máme tam nárožní dům, jakousi takovou větší vilu. A tam v té době žil první český a velmi vlastenecký moravsko-ostravský právník, jmenoval se Edmund Palkovský,
1: ano,
2: rodák z Brušperku, a ten velice brojil proti této kapličce, takže to bral jako takový výraz němectví a raději doporučoval městu, aby byla zřízena školní kaple pro moravsko-ostravskou školu, aby tedy školní mládež měla nějakou příležitost navštěvovat svou vlastní kapli, protože do té doby, do roku 1892, se využívala kaple svatého Lukáše, což byla už v té době poměrně velká ruina v dnešní Zámecké ulici. Pak to bylo strženo a kaple chyběla. Ale nakonec teda to Palkovskému nevyšlo, takže byla postavena tato v uvozovkách německá kaple zasvěcená svaté Alžbětě.
1: Víme, jestli dnes je v nějakém režimu provozu?
2: Já vůbec vlastně nevím, jestli je v nějakém režimu provozu. Každopádně v roce 1958 se dostala na seznam nemovitých kulturních památek Československé republiky. Na tom seznamu je dodnes a tuším, že v roce 2009 pak proběhla generální oprava té kaple. A to v podstatě zase navrátila ten původní vzhled, protože zase někdy v období socialismu všechny ty náročné prvky byly odtesány a celá ta fasáda byla zjednodušena, ale dneska tu kapli máme v takovém stavu, jako byla dokončena v tom roce 1900.
1: No, tak až se nachomítnete v Husově sadu, tak se přizastavte, prohlédněte, nakoukněte dovnitř. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Mezi Bohumínem a Ostravou vznikla nová cyklistická trasa. Podrobnosti nabídneme ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 2,5 minuty to už bude 15. hodina. Přejeme i nadále příjemné páteční odpoledne. No a za malou chvilku avizované zprávy.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Nová cyklostezka lidem zkrátí cestu mezi Ostravou a Bohumínem. V Novém Jičíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Evropská unie se podle italské premiérky Meloniové musí kvůli šíření eboli víc zaměřit na ochranu svých hranic. Zítra bude v Moravskoslezském kraji zataženo s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Mezi Bohumínem a Ostravou vznikla nová cyklistická trasa. Vede pod dálničním mostem u Vrbického jezera. Díky nové propojce se lidé vyhnou rušné silnici a ušetří kilometr jízdy. Cyklisté už trasu mohou využívat. Stezku vybudoval Bohumín, i když mu pozemky nepatří, říká mluvčí města Jana Končítková.
3: Celý projekt je výjimečný tím, že ani jediný centimetr nové cyklotrasy neleží na pozemcích ve vlastnictví našeho města. Abychom mohli propojku postavit, museli jsme vyjednávat s ředitelstvím silnic a dálnic, povodím Odry i Slezskou Ostravou, protože část trasy zasahuje do katastru Ostravy Hrušova.
2: V Novém Jičíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. Společnost, která zvítězila v nabídkovém řízení a stanice vybuduje, bude měsíčně městu platit 60 korun za metr čtvereční a 50 haléřů za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny, sdělila to mluvčí radnice Marie Machková. Do výběrového řízení se přihlásili 2 zájemci. Státní agentura Czech Invest podpořila v prvním kole programu Akcelerace startupů 90 začínajících českých firem. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila částkou 160 milionů korun. Podle generálního ředitele Czech Investu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat ekonomické období tzv. Údolí smrti, než získají první klienty.
4: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně z podobného druhu biznesu.
2: Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala evropské lídry, aby kvůli šíření eboli posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Státy evropské 27 se na to mají zaměřit na nadcházejícím summitu ve druhé polovině června. Ebola se rozšířila na východě Demokratické republiky Kongo a v Ugandě. Světová zdravotnická organizace eviduje skoro 250 úmrtí. Italští lékaři v nemocnici v Římě dnes aktuálně přijali lékařku, která v Kongu přišla do styku s pacienty s ebolou. Žena v Africe působila v rámci mise Lékařů bez hranic.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s teplotami 13 až 10 stupňů ráno a dopoledne stále zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne a večer bude oblačnost proměnlivá a čekáme i lokální přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dejte aktuálně pozor na hromadnou nehodu v Havířově. V křižovatce ulic Vídecká a Těšínská se srazila 3 osobní auta. Policie už nehodu vyšetřuje, je tam silný provoz a kolona, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A nejenom, že známe lepší cestu, ale máme pro vás také zajímavé rady. V dalším vydání našeho pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Ano, letí to, je pátek odpoledne, po 15. hodině nás čeká další díl tohoto seriálu. A dneska se zaměříme na amnestii pro ty z vás, kteří mají doma střelné zbraně nebo výbušniny získané bez řádného povolení. Protože, pozor na to, zbraňová amnestie končí 30. června. Tak poslouchejte i nadále páteční Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ze studia vás zdraví Vítek Goršenov a spolu se mnou jsou tady také Bonnie Tyler, Michal Prokop nebo Helena Vondráčková.

0: Zbraně na svou obranu pro sportování, na lov nebo třeba do sbírek můžete mít, pokud k tomu vlastníte příslušné zbrojní povolení. Co se ale dá dělat se zbraní, kterou jste někde třeba nakoupili na černo, našli anebo našli ve skříně či ve stodole po dědovi? Jak se vyhnout trestu nedovoleného ozbrojování, když u vás policisté něco takového objeví? Právě k tomu slouží takzvaná zbraňová amnestie, která končí 30. června. No a my si o ní více řekneme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava právě teď v dnešním pokračování seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu.
1: Naším pátečním hostem je policejní specialista na zbraně a bezpečnostní materiál Martin Konečný. A budeme se zabývat právě probíhající amnestií na zbraně, která končí v úterý 30. června. A pro nás je podstatné, že můžete takové domácí poklady po prarodičích odevzdat beztrestně. A všeobecně se ví, že zbraně, které lidé odevzdávají, obvykle pocházejí z první a hlavně z druhé světové války, takže je mají doma pěkně dlouho.
2: Pokud vy najdete zbraň v lese nebo někde při rekonstrukci domu a tu zbraň si nechcete ponechat, tak můžete kdykoliv i mimo amnestii tuto zbraň beztrestně, bez nějakýchkoliv obav, odevzdat policii. Ano, předat ji jako nález. Ta amnestie slouží k tomu, pokud máte zbraň, ke které máte nějakou vazbu, je to zbraň po vašem dědečkovi, pradědečkovi a chcete si ji v rodině ponechat, tak právě využijete možnosti amnestie, kdy tato zbraň, byť je v nelegálním držení, tak po splnění podmínek a prověření si ji může ten, kdo zbraň odevzdá, ponechat. Ano, a řádně si ji zaregistrovat.
1: Takže jestli jsem dobře pochopil, když já třeba mám doma něco na černo, tak časem můžu přijít na to, že to je nebezpečné, protože za to jsou nějaké tresty, když si ji třeba nechám.
2: Jedná se o trestný čin nedovolené ozbrojování a ta sazba podle závažnosti je tam až do výše 8 let, takže to není žádná legrace. Těch 8 let je opravdu pro ty nejzávažnější případy, které se týkají organizovaného zločinu nebo nelegálního přechování zbraní ve velkém rozsahu. Pokud takovou zbraní, byť jednu nebo větší množství střeliva, někdo najde, neoznámí to té policii a přechovává ji nelegálně, tak se vystavuje riziku, že by mohl být trestně stíhán.
1: Amnestie platí i pro zbraně, které najdu třeba po dědovi, který umře, je to myslivec, nebo po někom, kdo ten zbrojní průkaz má, zemře, tak tam je povinnost to tuším hned odevzdat, takové zbraně.
2: To znamená, že jsou to zbraně řádně zaregistrované, tak v případě úmrtí majitele těchto zbraní, policie ví, že tyhle ty zbraně musí někde najít. Takže se obrací na pozůstalé a žádá po nich součinnost, aby zbraně byly odevzdány do vyřešení pozůstalostního řízení. Může se stát, že se ty zbraně po někom nenajdou. Pokud opravdu byl držitel zbrojního oprávnění, žil sám, měl nějakou zbraň, neměl ve svém okolí nikoho, kdo by měl povědomí o tom, že nějakou zbraň vlastní, stávají se ojedinělé případy, že po úmrtí tuto zbraň nenajdeme. V tom případě se po zbraní vyhlásí pátrání a my potom čekáme, jestli se nám třeba neobjeví v nějaké následné amnestii.
1: A může se stát, že třeba přijde dědic a řekne, já jsem po svém tatínkovi nic nenašel a on si tu zbraň nechal tajně doma?
2: Právě tohleto je ten případ, kdyby někdo ty zbraně zapřel bez řádného oprávnění by je vlastnil a držel, tak se vystavuje tomu riziku stíhání pro ten trestný čin nedovoleného ozbrojování.
1: Takže ten by mohl využít teďkom tu amnestii, přinést vám to a nic z toho nebude?
2: Ty zbraně, které se v rámci zbraňové amnestie odevzdávají, tak my u nich děláme, prověřujeme, zda s nima nebyl spáchán trestný čin, anebo zda nejsou výnosy z trestného činu. To znamená právě ten případ, že se jedná o zbraň, kterou někdo odcizil řádnému držiteli. V tomhletom případě by se jednalo o to, že zbraň byla zatajena v rámci nějakého dědického řízení a zbraň by mohla připadnout případně osobě, která v rámci dědického řízení ty zbraně, které v tu dobu byly v pátrání, tak která je nabyla.
1: Pojďme si jenom zopakovat, kdy amnestie končí a kam můžu donést věci, které jsem třeba doma našel.
2: Takže amnestie končí posledním dnem měsíce června. Osoby, které chtějí zbraně v rámci zbraňové amnestie odevzdat, mohou na kterýkoliv oddělení policie, mohou zavolat na linku 158, oznámit, že takový nález udělali, aby policie předešla neodborné manipulaci, aby přitom, když někdo, kdo se zbraněmi opravdu nemá vůbec žádné zkušenosti a chtěl by je někde odnést a předat policii, tak aby náhodou ještě s ní nevystřelil.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: útěchovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, Děchovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A taky rádio, které vám rozdává krásné ceny. Pozor, pozor, už za malou chvíli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava proběhne slosování o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Takže všech pět výherců, věřím, že teď je už napjatě u rozhlasových přijímačů. My si pustíme ještě jednu písničku a půjdeme na to.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď dojde k velkému okamžiku, budeme totiž losovat o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Se mnou je tady už můj kolega Richard Piskala. Richarde, vítej, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já jsem tady byl dneska krátce, jenom od 9 do 13, ano. Tak jsem si to musel ještě trošku prodloužit.
0: Tak, abychom na to byli dva, my totiž tady máme zase naše losovací osudí, v ním je 5 míčků.
1: No ještě není.
0: Aha, ještě není, ano, dívám
1: já,
0: se, jo,
1: já ty
0: správně.
1: Míčky tady mám takhle před sebou. Ano. Abych zkontroloval opravdu, že je jich 5 a jsou tam čísla 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se díváte na kameru, možná to vidíte taky, tady to jsem tak natočil, aby to bylo vidět.
0: Ano, jenom připomenu, že vlastně vrcholí naše květnová soutěž. Každý pátek jsme losovali jednoho výherce, pro kterého jsme měli wellness hotel Bavaria v Horní Lomné, konkrétně víkend tam v této krásné lokalitě. A každý den jste vyhrávali i krásné CDčko, já pro něj sáhnu.
1: Ano, takže...
0: Ano, tady, Toulky českou minulostí, speciál Karel IV.
1: Je toho tam strašně moc, protože ono je to ve formátu MP3.
0: Ano.
1: A tím pádem je tam, já nevím, kolik 13 hodin, nebo kolik těch slavných rozhlasových pořadů Toulky českou minulostí. Aha.
0: Pokud správně počítám, tak jsme vlastně rozdali 20 takovýchto krásných CDček. Ano, 20 ano. Z vás, milí posluchači, se teď už radujete doma a někdo se bude radovat ještě víc a bude to někdo z pětice výherců tohoto týdne. A těmi jsou paní Marie z Chvalíkovic, pan Bohumír, paní Marie z Opavy, aby se to nepletlo, pan Alfred a pan Jan.
1: Ano. A samozřejmě jednička je pondělí, dvojka úterý, tak. Takže já už ty míčky, no oni to nejsou míčky, to jsou takové polystyrenové kuličky. My jsme kdysi tady mývali normální pingpongové míčky a ty vydávali takový ten charakteristický zvuk. Tady to je mnohem méně, řekněme, akusticky výrazné. Máme to v takové skleněné nádobě, v které třeba někdo máte tu jednu rybičku doma a my v ní máme těch 5 míčků. Tak kamera to vidí, že se vůbec nedívám, já tam prostě takhle míchám rukou. A tak. Jeden míček teď vyndám. A Vítku, podívej se, kolikátka to je.
0: Tak je to 4. Richard Piskala vylosoval míček s číslem 4, takže se může radovat pan Alfred. Myslím, že neřeknu žádné tajemství, že pan Alfred je z Chlebičova. Takže my mu moc gratulujeme, pane Alfrede. Vy jste se teď stal majitelem víkendového poukazu, nebo poukazu na víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Richard, byl jsi tam někdy?
1: Já se přiznám, že jsem byl v Dolní Lomné celkem hodněkrát, ale tady v tomto hotelu ještě ne.
0: Nádherný hotel a krásné okolí. Prý je tam, já jsem tam taky nebyl, ale určitě se tam třeba také podíváme.
1: Ale viděl jsem fotky, vypadají nádherně.
0: Tak. Rozhodně se tam podívá pan Alfred, ještě jednou my vám blahopřejeme, budeme vás kontaktovat, ať si ten víkend krásně užijete.
1: To je vlastně závěr té naší květnové soutěže, ano. Ale kdo rádi soutěžíte, nebojte, chystáme pro vás další soutěže, hlavně velkou prázdninovou soutěž křížem krajem. To už tady možná mohu prozradit, že po letech se zase bude chodit po horských chatách beskidských. Tam budou ty hrací karty, budou se dávat razítka na chatách a budeme tam i my tak různě na vás třeba čekat na těch chatách, takže už se na to moc těšíme všichni.
0: Říká Richard Piskala. Richarde, moc díky za aktuální informace, my se také těšíme. Díky i za pomoc s losováním a přeji krásné odpoledne a ještě jednou výherci blahopřejeme.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Tady je Český rozhlas Ostrava, páteční, dobré odpoledne, které plyne hezky v tempu. Připraven je Dalibor Janda se svým hitem Modré nebe nad hlavou a za malou chvilku také náš kolega Martin Písařík s rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes se v ní vydáme za pražským Jezulátkem, už za chvilku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně, naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošní soutěže Pochoutkový rok. Ta se hlaví mimochodem 10 let. My vám nabídneme recept, který v roce 2021 skončil na třetím místě. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme už za malou chvíli.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat zajíce s černou omáčkou od paní Zuzany Kučerové z Prahy, recept z bronzové příčky z roku 2021, náš kolega kuchař Ivan Vodochodský. No a Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zazvonil mu u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrfit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Tak dobrý byl i ten králík s černou omáčkou, vypadá opravdu skvěle. Jak se dělá, tak to si můžete poslechnout už tuto neděli, dopoledne po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na něj najdete už třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovýrok.cz. No a věřte mi, hned dostanete chuť si ho připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Lahutka.
1: Tak před malou chvilkou pochoutkový rok a kulinářské speciality další lahutky nám naservírovala kapela Divokej Bill. No, já jsem dostal chuť na nějaký ten zákusek. Třeba i vy dáte si dobrou kávu odpolední páteční a s ní i porci zábavy v pořadu Humoriáda. Ta nás čeká za malou chvilku po 16. hodině. Dnes se můžete těšit na našeho kolegu rozhlasáka Aleše Cibulku, takže myslím, že o zábavu bude postaráno. Přeji i nadále příjemné odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Při požáru bytového domu ve Vítkovicích byl dnes zraněn jeden člověk. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Kolem tramvajové kavárny v Ostravě Kunčičkách je nový prostor pro komunitní život. V sobotu bude v Moravskoslezském kraji deštivo, teploty do 24 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké páteční odpoledne přeje Lenka Blažejová. Při požáru bytového domu v ostravském městském obvodu Vítkovice byl dnes zraněn jeden člověk. Nadýchal se z plodin. Evakuováno muselo být 9 lidí. Uvedla to mluvčí hasičů Kamila Langrová. Příčina vzniku požáru, který způsobil škodu zhruba za 500 000 korun, se teď vyšetřuje. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
2: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
0: No například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Sousedské posezení na terase, ohniště s grilem a jezírko se želvami oživilo prostor kolem kavárny ve vyřazené tramvaji v Ostravě Kunčičkách. O vybudování místa setkávání pro místní komunitu se postarali farníci z Kunčického kostela. Město Ostrava je v tom finančně podpořilo z programu Tvoříme prostor. Kavárna v tramvaji začne znovu fungovat od 12. června. Podle faráře Dariuše Sputa se ale lidé naučili u tramvaje scházet každý den.
3: Ten rok nám ukázal, že lidé si zalíbili to místo na posezení u fajné zastávky. Nejenom když tramvaj je otevřena, ale i obecně tam přicházejí maminky s dětma. Děti tam chodívají na večer k tanči anebo zpívají, což je to moc hezké.
0: Areál Hlučínského jezera na Opavsku v pondělí zahájí rekreační sezónu. Uvedla to Andrá Vojkovská z tiskového úseku Hlučínské radnice. U hlavního vstupu je nová interaktivní digitální obrazovka, která bude zobrazovat aktuální informace o areálu, turistických cílech, dopravním spojení nebo počasí. Opravené jsou beach volejbalové kurty i workoutové hřiště. Hlavní pláž má více stínících prvků a nová je i půjčovna paddleboardů.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s teplotami 13 až 10 stupňů. Ráno a dopoledne stále zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnost proměnlivá s přehánkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 v Bruntále v ulici Dukelská vyšetřuje policie nehodu a je tam omezený provoz. Další problémy jsou hlášeny z obce Vrchy, je tam kyvadlový provoz, ale nefunkční světelná signalizace. Z obou stran svítí červená, tvoří se tam dlouhé kolony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
5: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
4: Se podívej na tričko.
5: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
4: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
5: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
4: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No. No
3: dvě máme cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, no, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
2: jako jedna rodina. No, za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti?
6: No, to?
2: No my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte,
4: buďte uznalý.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
6: Obě
3: jsou.
6: Ale děti, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
8: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku. To je taková krása, vám, když se udělí ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
7: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
3: Ale
7: tam je na věrně. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
2: No to, kde mám tam třeba ten bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
3: země. On
7: každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak jako trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
2: Vím o kolik snad tyhle věci si
6: pamatuju. Ale to se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vysvětlujeme ty dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě.
2: 4 hodiny, já vím, že to
6: nebo
4: 4 hodiny. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
4: Ale no tak řeknu jasně.
2: Nevykládejte mi nesmysly,
4: poraz.
2: Žádnou svatební cestu neměli.
4: Dokonce
2: to.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíct do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
10: Ne? A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, než tam vlezeš, tak
0: cibulkovi
10: oni
0: přijeli.
10: Musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek. Na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo. A pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě
10: no.
0: A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naděja, jaký
0: jsou
10: pán
0: ty,
10: Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku.
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale ještě Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mladí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře,
3: děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře,
5: to bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Ačko
8: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďar, on je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím oknama nic, až bez klepí takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeníčko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povesť tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako Vysko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, čo se nožer, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali oň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Ty jsi s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince?
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koně.
2: Punčošky?
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bušku?
3: Bylo to, jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali,
2: tu
3: že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně, haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadulkem?
3: Tak jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, tak. Ano.
2: A to ale jsi dělal teda na něčí ruce, jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou osmdesátkou, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostzice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jo, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, ačko, co bys dal proti, jako variantu.
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí na ten cukr.
3: Na ten cukr, víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš doust.
3: Jo, to ano. To je... jo,
5: ano, doust.
1: Ano.
5: A nebo, zapít pivem. Jo, dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem se měl, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Ty jsi urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé, vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo někoho, kdo je
9: tam hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako, on říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu, je to takový neposeda, no.
3: No tak
9: tady vidíš, no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to ano, to je jako, jasně, myslím, jasně. Že jazyková poradna.
9: A jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni no, na zahradě
3: no,
9: v práci?
3: V kuchyni na zahradě.
9: Je, prosím kdykoliv. Tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To já si zase jako, ale zase, já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako
9: kultivovanější,
3: ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak oddecha nového, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

ty ses ptala, co bude dál.

Zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, kteří grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grillujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grillujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Dobře. Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A hezký víkend.
3: Taky,
1: u grillování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám Anetu.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba, je zvyklý nažrat se do němoty.
8: No, není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešou ne. Lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný. Má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano.
8: To
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Ha.

0: mě nevadí, pěkný na omak. Pojďte si to zkusit, paní.
1: Ne, ne, já jsem neříkal měkký na omak, já jsem říkal pěkný naopak.
0: Jo.
1: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy. Jo.
0: To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
1: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
0: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
1: Ano.
0: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
1: To je pravda, co je důležité, nejsou sprostá slova, jsou jenom sprostí lidé.
0: A na ty?
1: My dva.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
4: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
3: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
4: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
3: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
4: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
3: Jo, jo. Pokud je to zjeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
4: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
3: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
4: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
3: No to jo.
4: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
3: všichni... Pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano, a nejtěžší je, že je v první řadě.
4: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
3: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
4: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
3: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
4: Já myslím, že
3: on vždycky stál, pamatuješ si to?
4: No,
3: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak
4: ano,
3: jednou rukou.
4: On měl tak jako
3: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
4: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
3: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky než je tedy rozhlasový kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z Hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Začíná rekonstrukce vodojemu v Butovicích na Novojičínsku. Od ledna do konce dubna v Česku přibylo 7440 firem. Na Jesenicku přibylo kybernetických podvodů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji deštivo, teploty do 24 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Přeji hezký poslech. Ve Studence na Novojičínsku začíná rekonstrukce vodovodního přivaděče. Součástí dvouleté rekonstrukce za více než 80 milionů korun je také oprava vodojemu u městské části Butovice. Jak potvrdil mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert, po dobu stavebních prací budou zajištěné dodávky pitné vody pozemním suchovodem.
3: Sanace přivaděče od vodojemu Butovice po vodoměrnou šachtu bude realizována bezvýkopovými metodami, kdy je do stávajícího potrubí vtaženo nové z polyetylenu. Tyto metody eliminují nutnost výkopových prací pouze na místa montážních jam, jsou ohleduplnější k okolnímu prostředí a časově i finančně efektivnější.
2: V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost Kryv s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13 500 společností, což je o 16% více než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze. S odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem, meziročně o 1% víc. Kriminalisté z Jesenicka evidují nárůst počtu kybernetických podvodů. Jen od začátku května jich zaznamenali 43, o 13 víc než ve stejném období loni. Pokračuje mluvčí krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tereza Neubauerová.
4: Občanům bych určitě doporučila, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají. Banka ani policie po vás nikdy nebude požadovat převod financí na takzvaný bezpečný účet. Nikomu nesdělujte hesla, PIN kódy ani autorizační údaje k vašemu internetovému bankovnictví a hlavně buďte obezřetní vůči slibům rychlého zisku.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice v Česku prodávat nejvýš za 42 koruny a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku taky klesne o 54 haléře na 39 korun a 72 haléře. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo Ministerstvo financí.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s teplotami od 13 do 10 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnost proměnlivá s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pohled na silnice v regionu v ulici Jablunkovské v Třinci se srazila dvě osobní auta, provozy tam částečně omezený. Je tam kolona, zranění tam ale nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Ano, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pravidelný pořad Den v kraji. A ne vše důležité, co se dnes v našem kraji odehrálo. Zdraví vás Vítek Goršanov a hned přidávám témata, kterými se dnes budeme ještě zabývat. Zhruba 1,5 milionu korun ročně zaplatí Třinec za likvidaci černých skládek ve městě. Krnovští dobrovolníci a milovníci přírody zítra vyrazí do boje s invazivní lupinou. A počasí na víkend v 17.50 zavoláme meteorologům, ale témat bude mnohem víc. Podrobněji je rozebereme už za malou chvilku ve stručném přehledu s kolegyní Lenkou Blažejovou.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na železniční trati v úseku mezi Krnovem a Opavou byl dnes zhruba na 4 hodiny zastavený provoz kvůli střetu vlaku s osobním autem. Nehoda se stala na železničním přejezdu v Krnovské ulici. Ve vlaku cestovalo 96 lidí, nikdo nebyl zraněn. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky se havárie stala okolo 8 hodiny ráno, provoz se podařilo obnovit v poledne. Ve Studence na Novojičínsku začíná rekonstrukce vodovodního přivaděče. Součástí dvouleté rekonstrukce za více než 80 milionů korun je také oprava vodojemu v městské části Butovice. Po dobu stavebních prací budou zajištěné dodávky pitné vody pozemním suchovodem. Mezi Bohumínem a Ostravou vznikla nová cyklistická trasa. Vede pod dálničním mostem u Vrbického jezera. Díky nové propojce se lidé vyhnou rušné silnici a taky ušetří zhruba kilometr jízdy. Cyklisté už trasu mohou využívat. Až do pozdních večerních hodin dnes budou otevřené vybrané kostely, kaple nebo modlitebny. Začíná další ročník Noci kostelů, který nabídne zážitkové programy, prohlídky nebo koncerty. Poprvé se letos zapojí například kostel v Neplachovicích na Opavsku anebo duchovní centrum v Těrlicku. Podrobnosti o dnešní unikátní večerní akci Noc kostelů budeme mít i v průběhu následující zpravodajské hodiny. Přiblížit veřejnosti téma sexuálních menšin chce festival Ostravský měsíc hrdosti, který právě dnes začíná. Letošní druhý ročník má podtitul Což takhle dáci rovná práva. Do konce června nabídne umělecké i vzdělávací akce, bohoslužby, workshopy anebo piknik v Komenského sadech v Ostravě. Krnovští ochránci přírody pořádají dobrovolnickou akci, při které chtějí bojovat s invazivní rostlinou lupinou. Akci Operace Lupina pořádá spolek Slezské odrůdy a připojit se může každý, komu na přírodě záleží. Sraz bude zítra v 9 hodin na Krnovské Kabátově kopci. I tam se ještě jednou podíváme, už za chvíli.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kusy nábytku u popelnice nebo pneumatiky v lese. Velká města a také malé obce neustále a marně bojují s černými skládkami. Za jejich likvidaci platí nemalé částky. A nebo musí investovat třeba do kamer, jak už jsme vás dnes o tom ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava informovali. O problému jsme natáčeli nejenom v Třinci.
1: Je tady kus nábytku, kus kočárku, krabice od koloběžky, nastěnka.
2: Toto je na denním pořádku tady tohle.
1: A co s tím?
2: Teď kolega to zrovna fotí, nahlásíme to šefovi a on to vždycky podveze.
1: Říká mi Nataša Pokutová s kolegy z městské úklidové čety. Jsme přímo u náměstí Míru v Třinci, na takovém nároží skrytém za činžovním domem.
3: Nejedná se jenom o toto místo na náměstí Míru, ale v podstatě celé lokalitě centrálního města.
1: Říká mi strážník městské policie Robert Krejčí, jak často se podaří vlastně ty lidi nějak u toho přistihnout?
3: Jsou samozřejmě případy, kdy je toho pachatel lze odhalit, když je odhozený obal a na něm je adresa.
1: No vy zrovna tady máte v ruce studijní průkaz, ano, kde už je jméno i adresa. Takže
3: tady studijní průkaz, je tu jméno adresa, samozřejmě nemůžeme tvrdit, že to je pachatel, ale je to vodítko určitě.
1: Každoročně za mimořádné odvozy nepořádku město zaplatí okolo 1,5 milionu korun.
4: Za tuto částku by se dalo postavit několik stovek metrů chodníků a několik prvků na dětská hřiště.
1: Dodává mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar. S černými skládkami se potýkají velká města i malé obce různě. Ve Frýdku Místku na některá místa strážníci nainstalovali kamery. V Ostravici zase v době sezónního přezouvání aut preventivně zavedli odběr použitých pneumatik.
5: Ostravice je velká a má spoustu různých zákoutí a občas se vlastně nějaká pneumatika našla, takže jsme si řekli, že než aby jsme to měli pohazené po lese, tak je budeme radši odebírat ty pneumatiky, samozřejmě za tu likvidaci platíme.
1: Říká starostka Pavlína Stankajová z KDU-ČSL. Podle mluvčí ostravské odpadové společnosti OZO Ostrava Vladimíry Karasové je problém s černými skládkami prakticky neřešitelný.
6: Kde je velká koncentrace lidí, tak tam vždycky působí ta anonymita sídliště.
1: Městu každý měsíc firma vyfakturuje okolo 200 tisíc korun za odvoz nepořádku. To je skoro 2,5 milionu korun z veřejných peněz. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pravidelný pořad Den v kraji, ve kterém teď zamíříme na Bruntálsko. Na české louky se vrací invazní lupina. A to se nelíbí třeba ochráncům přírody v Krnově. Tamní spolek Slezské odrůdy tam proto zítra pořádá akci s názvem Operace Lupina. Do boje s touhle rostlinou vyrazí na krnovský Kabátův kopec a přidat se může každý. Na to, co je lupina a proč je důležité s ní bojovat, se už dnes ráno v našem vysílání ptal kolega Petr Soukup, člena spolku Slezské odrůdy Lukáše Mateli.
1: Tak lupina je sice nádherná kytka, ale je to kytka, která je nepůvodní a nemá tady úplně nepřátele, tak se vlastně stala kytkou invazní a dovede lokalitu, pokud ji nějakým způsobem neeliminujeme, tak dovede tu lokalitu kompletně pohltit.
2: Jak bude tedy ten zítřejší v uvozovkách boj proti lupině vypadat?
1: No tak budeme se snažit to, co půjde, tak nějakým způsobem vyřít, to znamená rýčema vytáhnout ten kořen, který bývá někdy docela dlouhý, tak i s celou kytkou ven. No a tam, kde třeba se to nepovede, tak alespoň otrháme květy, tak aby nedošlo k dozrání plodu a vysemenění, protože to je vlastně ten způsob, jak se rostlina množí.
2: My už jsme zmínili, že brigáda se bude konat na Kabátově kopci. Proč jste zvolili právě toto místo?
1: No tak my se jako ochránci přírody ještě společně se sousedním spolkem Leverekův ostrov o tu lokalitu staráme už léta. Je to lokalita, která je naprosto unikátní počtem motýlů. Široko daleko takové místo, kde se vyskytuje asi 50 druhů motýlů, není. A právě spousta z nich je vázaných na ty původní rostliny, které by lupina mohla omezit, ohrozit a případně jako úplně vytlačit z té lokality. Takže právě proto na tomhle místě.
2: Teď už pojďme k praktickým věcem. Co by si tedy případní zájemci o brigádu měli vzít sebou a kam mají dorazit a v kolik hodin?
1: Tak úplně nejdůležitější je dobrá vůle, dobrá nálada. My nějaké nářadí máme, ale když si někdo vezme nějaký svůj oblíbený rýč, tak je to fajn. Není to ale podmínkou, případně třeba rukavice. Vlastně na ta naučná stezka Kabátův kopec je na mapy.cz, takže snadno lze najít, je to na Ježnické ulici v Krnově, u autobusové zastávky, dokonce v tu dobu v 9 ráno tam přijíždí autobus a pokud bude počasí a domluvíme se, tak můžeme na závěr i opět nějaké špekáčky a případně zhodnotit akci i takhle nějak společensky.
0: Na akci s názvem Operace Lupina zval do Krnova na Kabátův kopec Lukáš Matula ze spolku Slezské odrůdy.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Koncerty, zážitkové programy, prohlídky a také další akce. Tohle všechno dnes můžete zažít v kostelech a kaplích v našem kraji. Čeká nás další ročník Noci kostelů, do kterého se zapojilo mnoho farností také v ostravsko-opavské diecézi. A třeba v Těrlicku to letos vyzkouší poprvé.
1: Takže vlastně tady jsme prostě přebudovali takový, trošku upravili, nebo to hodně upravili, hudební sál.
2: Hudební sál to byl?
1: To byl hudební sál, no. Tam byla nějaká katedra.
2: Tady byla škola.
1: Původně.
2: Zvláštní příběh duchovního centra Nejsvětější Trojice v Těrlicku. Původní starý kostel tady zatopila voda v přehradě, nový už se nepostavil a jako kostel tady funguje bývalá přístavba školy. Duchovní centrum má na starosti Jaromír Žvak. Nejbližší skutečný kostel je trochu z ruky.
1: Za přehradou směrem na Těšín.
2: To je daleko.
1: Je to ještě Těrlicko, ale je to už na kraji a to bylo původně filiální kostelík, no teď je farní.
2: Chystá se tu na dnešní večer farní kavárna, posezení s výhledem na Lysou horu a podívat se můžete taky na obraz Těrlické Madony. Objevená byla před lety vlastně náhodou.
1: Asi před 9 roky se dělal právě na kostelci restaurace, restauroval se obraz Těrlické Madony a přišlo se, že pod tím obrazem Těrlické Madony je ještě další obraz. Ten obraz byl přemalován na obrazu z 15. století a byl tak zachovaný, že se dal restaurovat. Prostě krásně to zrestaurovali a je to vlastně gotický obraz z 15. století.
2: I o tom se tady bude povídat.
1: I o tom se bude povídat a bude i nějaký filmek, který byl natočen při té restauraci.
2: A taky tady zahraje koncertní kytarista Josef Kanta. Novinek bude ale víc. Třeba se poprvé zapojí i kostel v Neplachovicích na Opavsku. Otevřený bude šikmý kostel v Karviné, nově opravená frýdecko-místecká bazilika i dřevěné kostelíky v Beskydech, potvrdil mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbl.
3: V letošním roce se do Noci kostelů zapojí 151 míst, a to nejen z katolické církve, ale i z dalších křesťanských církví, se kterými spolupracujeme.
2: Podrobný rozpis všech zapojených kostelů, kaplí a modliteben s kompletním programem je na webu, třeba na stránkách diecéze. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pravidelný pořad Den v kraji. Každý všední den mezi 17. a 18. vám nabízíme ta nejdůležitější témata dnešního nebo toho, kterého dne, a to týkající se událostí, které se v našem kraji přihodily. Jak už jsme vás dnes odpoledne informovali, tak v Novém Číně se třeba zítra otevírají pro veřejnost Hicklovy vily. Vedle komentovaných prohlídek historických budov někdejších kloboučnických továrníků se hlavní program bude soustředit do zahrad, které se svou atmosférou vrátí do časů první republiky. Organizátoři akce mají proto na návštěvníky jednu speciální prosbu. Už dříve v odpolední vysílání jsem se na podrobnosti ptal Anny Hanzelkové z městského

0: si také vyfotografovat.
1: Tak to je určitě lákavé. S návratem do atmosféry první republiky souvisí i mnou zmiňovaná výzva. O co tedy konkrétně půjde?
0: Jako každý rok se snažíme, aby tento den byl takovým přenesením do dané doby a díky návštěvníkům, kteří se zapojí a přijdou v dobovém oblečení, to lze. Na fotografiích pak vidíme, jak pestrá tato doba byla a společně se tam tak na chvíli můžeme přesunout.
1: Tak a ještě závěrem, můžete prozradit něco více o komentovaných prohlídkách vily Johana Hykla? Musí si lidé rezervovat tu prohlídku třeba předem?
0: A tak jak už jsem říkala na začátku, komentované prohlídky začínají ve 12 hodin a třeba rezervace předem určitě není, protože u vstupu bude zápisový blok, kde naše kolegyně budou sedět a návštěvníci se mohou zapsat na jimi preferovanou hodinu.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

vaříme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji. V jehož závěru vždy 10 minut před 18. hodinou rozmlouváme s meteorology, jak jinak než o počasí. Dneska si myslím, že nás ty informace budou zajímat víc než kdy jindy, protože je tady pátek, před námi je víkend a jak bude, to by nám mohl říct meteorolog Tomáš Ostrožlík. Tomáši, vítejte ve vysílání, přeji krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak aktuální situace v našem kraji, jaká je?
1: Tak v regionu je jasno, slunečno, pěkný den, teploty ale byly o něco nižší, 22 až 24 stupňů, což ale vynahradilo slunce, takže ten den byl asi docela příjemný, mohlo být i podstatně tepleji. Vítr byl slabý, severní do 4 metrů za sekundu, místy přechodně mírný do 6 metrů za sekundu.
0: Jak to bude dnes v noci a jak to bude zítra, tedy v sobotu 30. května?
1: Začátku noci jasno, v druhé polovině noci od severozápadu přibývání oblačnosti, gránů na oblačno až zataženo a také se mohou ojedinělé ráno vyskytnout první přehánky. Noční teploty budou klesat na 13 až 10 stupňů, v údolích ojedinělé až 7. No a pokud jde o zítřek, tak zpočátku více oblačnosti, zataženo oblačno, místy se mohou vyskytovat přehánky nebo slabý občasný déšť. Potom během dopoledne, poledne bude oblačnosti přechod ubývat. Odpoledne pak vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer, místy přehánky, také se může vyskytnout i bouřka. Teploty zítra nejvyšší 22 až 25, na horách bude kolem 18 a vítr bude zítra vát mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, odpoledne případně večer v bouřce může zesílit.
0: Taková tedy bude poslední květnová sobota. Co nabídnou další dny? Na co se můžeme těšit v neděli a jak bude v pondělí?
1: V neděli bude zase o něco méně oblačnosti, převážně jasno, polojasno, ale odpoledne na večer může být přechodně více oblačnosti a také se může ojediněle vyskytnout přehánka teploty. Ráno v neděli 13 až 9, odpolední 23 až 26 stupňů, vítr mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. No a v pondělí to zase očekáváme další frontu od západu, takže více oblačnosti, místy přehánky, odpoledne možnost bouřky a teploty kolem 22 stupňů odpolední.
0: Říká meteorolog Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Moc vám děkuji za aktuální informace, přeji krásný zbytek dne a pěkný víkend.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: No a čemu se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava věnovat třeba o víkendu? V Bruntále začne pacientům sloužit nové oddělení zubní pohotovosti, a to v nových prostorách bruntálské nemocnice. Otevřena bude pro naléhavé případy během víkendů a svátků. Zítra odpoledne zamíříme také v živém vstupu do Malenovic do podhůří Beskyd, kde se i ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava uskuteční veselice s kácením májky. V neděli navštívíme mimo jiné město Český Těšín, kde se lidem poprvé otevře terasa s hvězdárnou na střeše Těšínského divadla. No a na pustevnách vám představíme chodník slávy. Do Kunína pak pozveme na netradiční zámecké prohlídky, kdy návštěvníky budou u příležitosti Mezinárodního dne dětí provázet děti. Tolik pozvánky na víkendové vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu, Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Plánovaný webový portál pro výstup má pomáhat vězňům s hledáním bydlení anebo práce. Karviná zítra pořádá tradiční festival prolínání kultur. Lidé si v Šumperku mohou prohlédnout unikátní podzemní železniční kryt. Zítra bude v regionu zataženo s přehánkami a teplotami do 24 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Návrat na svobodu má vězňům usnadnit připravovaná platforma s názvem Pro výstup. Vývoj webového portálu zaštítili asociace organizací v oblasti vězeňství a vězeňská služba. Snaží se dostat služby k vězňům tak, aby se do společnosti začlenili a do vězení se nevraceli. V Česku je totiž dlouhodobě jedna z nejvyšších recidiv v Evropě. S čím by měl portál pomáhat, říká plukovník vězeňské služby Jonáš Lučný.
4: Vězeňská služba má bezmála 300 spolupráci s cca ze 70 organizacemi nestátního sektoru. Je snaha o to, aby právě všechny ty oblasti měla ideálně pokryté, nicméně jsou tady silné regionální nerovnosti, například Morava není tak dobře zajištěná jako například Čechy.
3: Web bude nabízet pomoc třeba s hledáním bydlení, práce, oddlužením nebo řešením závislostí. Až do pozdních večerních hodin dnes budou otevřené vybrané kostely, kaple a modlitebny. Začíná další ročník Noci kostelů, který nabídne prohlídky, koncerty a další akce. Otevřený bude například šikmý kostel v Karviné, anebo nově opravená bazilika ve Frýdku Místku, dodává mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbl.
5: Letošní Noc kostelů vychází na předvečer narozenin ostravsko-opavské diecéze. V letošním roce se do Noci kostelů zapojí 151 míst, a to nejen z katolické církve, ale i z dalších křesťanských církví, se kterými spolupracujeme.
3: Karviné se v sobotu prolnou kultury. Město chystá tradiční festival, nabídne pestrost kultur a ukázku soužití menšin. Vystoupí například polské, řecké, romské, židovské nebo vietnamské folklorní soubory. Jak upřesnila mluvčí magistrátu v Karviné Monika Danková, slavnostní zahájení bude zítra ve 14 hodin.
6: I letos se nabídne návštěvníkům celodenní program plný folkloru, tradiční hudby, tance i gastronomických specialit. Festival doplní stánky s typickými národními pokrmy, ukázky lidových řemesel i rukodělné dílny.
3: Město Šumperk otevře pro veřejnost unikátní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství československých drah. Přísně utajované velitelství fungovalo v období studené války a bude součástí nové prohlídkové trasy. Podzemní úkryt bude poprvé otevřen tuto neděli. V podzemí se dochovalo původní technické i spojovací vybavení, včetně unikátního velínu s mapou tratí, modelové železnice anebo expozice věnované branné výchově v období normalizace.
2: Počasí.
3: V noci bude v našem kraji zataženo s teplotami 13 až 10 stupňů ráno a dopoledne stále zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnost proměnlivá s přehánkami, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách od 15 do 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na Místecké ve směru do centra Ostravy v Hrabové se srazila dvě osobní auta. S opatrností se už dá projet a zranění tam nejsou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A po dalších aktuálních zprávách po 18. hodině přichází tradiční půlhodinka písniček na vaše přání. Startuje ostravská rozhlasová rodinka, páteční s datem 29. května. Zdraví vás Vítek Goršanov. Dneska je to velmi jednoduché, nemám tady žádná písemná přání. Můžete už od této chvíle telefonovat na linku 59 611 22 66. Petr Mouk na úvod zaspívá všem Maximiliánům a Maxům k dnešnímu svátku a také všem vám, kteří slavíte narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a hodně štěstí. A všem posluchačům krásný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Pan Zdeněk vybere první písničku na vaše přání v dnešní Ostravské rozhlasové rodince. Zdeňku, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý večer, tady Zdeněk. A já bych vás chtěl poprosit o písničku od Karla Gotta. A bylo by to do Fritzku Místku, do Fauna Parku, kde byl v neděli, tam měli skvělou akci Psí den, se to jmenovalo. A bylo to vlastně pro pejskaře a pro všechny, kdo tam přišli se podívat. Tak by to bylo pro pořadatele a pro všechny, kdo se na tím organizovali, že to měli moc hezké takové poděkování.
1: To je ale hezké od vás, že myslíte i na pořadatele nejrůznějších akcí, kteří se snaží a držíme jim zítra pěstí, ať jim neprší, třeba i těm dalším. A Zdeňku, díky, že jste zavolal. Karel God je připraven.
2: Taky, mějte se pěkně.
1: Naslyšenou.
2: Pěkný večer, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Krásná píseň Karla Gotta. No a teď je na programu trošku změna hudebního stylu. Více nám už prozradí naše stálá posluchačka paní Jarmila, kterou vítám ve vysílání. Přeji krásné pozdní odpoledne. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne i vám, pane Vítku. Tady je Jarmila z Cince. Zdravím vás všechny v rozhlase a celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám především pro dobrou náladu a hezký podvečer. Je to především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Jance ze Šilheřovic, paní Aničce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrilové a paní Ružence, dále paní Haničce z Rychvaldu, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Lídě z Havířova, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i z Ostravy a panu Karlovi z Karviné. A jménem Emilky z Nitku ještě děkuju tež za písničky, a to především paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Elišce s Argoškem z Fulneku a paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňkovi z Karviné. Moc krát vám, pane Vítku, děkuji za vybraní písničky a budu se příště zase těšit na slyšenou.
1: Děkujeme za zavolání, paní Jarmilo, na slyšenou. Hezký víkend, na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: Šohajka bude hrát a zpívat voňavou písničku.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Paní Olga také zavolala do páteční ostravské rozhlasové rodinky. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga v Dolní Lutině, zdravím všechny posluchače, taky vás rozhlase a písničku posílám pro Radov, to Dolní Lutině sestře Věrce, paní Šarce a Františkovi Staničkovi, panu Zdeňkovi do Karvine, paní Olince do Ludgeřovic, dámce s manželem do Bohumina a všem posluchačům, kteří poslouchají rozhlas Ostrava i vám, pane Vítku, a zároveň děkuji za vyhledání písničky a přeji všem hezky zbytek dne. A písnička zase jedna z archivu Pavel Bartoň a Gaudeamus.
1: Když je to, zkouškové období, že? Říkala jste, paní Olgo, my takhle mimo éter. Všem těm studentům taky přejeme hodně štěstí, že ano?
2: Ano, ano.
1: Držíme palce a vám děkuji za písničku. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: A z Koryčanských pasek nám volá naše posluchačka Maruška do ostravské rozhlasové rodinky. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý podvečer, tady Maruška z Koryčanských pasek. Já bych chtěla přát Elišce s Fulneku, s Peskem Argoškem hodně přát zdraví, štěstí, božího požehnání, Věrce s Petrem z Mištku a Janě Hamce, Hamce z Mištku a všem opuštěným, kdo nemá komu zahrát.
3: Tak to je od vás moc pěkné. Vy jste vybrala písničku Jošky Černého Za tu horu, je to tak?
4: Mně se to hrozně líbí, ta písnička.
3: Já myslím, že mnoha posluchačům i těm, o kterých jste mluvila. Tak si ji pustíme. Popřeju vám krásný večer a krásný víkend do Rožnova, paní Maruško. Mějte se hezky.
4: Vám taky, pane Vítku. Naschle.
3: Naslyšenou.

0: A to je závěr páteční ostravské rozhlasové rodinky. Pokud jste se nedovolali a nebo jste na to třeba zapomněli, neváhejte a zavolejte nám zítra po 12. hodině v polední hudební poště a nebo v té podvečerní po 17. hodině. Teď se blíží další pravidelný páteční pořad Českého rozhlasu Ostrava.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Tak Moravskoslezský kvíz zase v pondělí po 10. teď ale pravidelné páteční ostravské folklorní kalendárium. V tom dnes mimo jiné připomeneme nedožité narozeniny Zdeňka Kašpara, Jaromíra Dadáka, Věry Šimkové a Miroslava Kijonku. Připravila slovem provází můj kolega Zdeněk Tofel, kterému teď slovo předávám a vám popřeji krásný podvečer a hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.

Pěkný poslední májový páteční podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Toffel. Dnes mají svátek Maximilián a Max. Gratulujeme všem nositelům tohoto jména. Mužské křestní jméno Maximilián vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil roku 1459 německý císař Friedrich III. Pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus. Maximus se z latiny překládá jako největší a Scipio Aemilian, latinské Aemulus, znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ latinský. Bylo by odvozeno od římského rodového jména Maximinianus a překládalo by se jako patřící k rodu Maximinů. Jméno má i ženské protějšky v podobách Maximiliána nebo Maxima. A co významní nositelé? Jméno Maximilián patří k římským císařům, jako byli Maximilián I. Habsburský a Maximilián II. Habsburský. Dále náš malíř, grafik a rytec Max Švabinský. Vlastním jménem Maximilián Švabinský. Jméno ve zkrácené formě Max náleží k prvnímu synovi české topmodelky Simony Krajinové, původem z Havířova, a jeho manžela Karla Wagnera. Svého syna jako Max pojmenovala i americká kráska Jennifer Lopez. Se svým posledním manželem zpěvákem Markem Antonym má dvojčata Emu a Maxe. Pak Maximilián Drab, postava z Foglarovy Rychlých šípů. Též hudebník a skladatel František Max Kníže nebo Maximilián Max Wittmann, jazzový hudební publicista, skladatel, dirigent a bývalý vedoucí hudební redakce Českého rozhlasu Brno. Poslechněme si píseň Soužení lásky. Autor hudby je František Max Kníže. Na básni Václava Hanky. V úpravě Jiřího Tichoty hraje a zpívá Spiritual Quintet.

0: Já vím.
1: Všem Maxmiliánům a Maxům k svátku a našim posluchačům zpíval a hrál Spiritual Quintet. V kalendáři hovoříme o významných osobnostech, patří k nim zajisté Zdeněk Kašpar. Dnes si připomínáme jeho nedožité 101. narozeniny. Primář, zakladatel setínské jasénky, sběratel a upravovatel Zdeněk Kašpar se narodil 29. května roku 1925 v Jasence. Do folklorního nebe odešel 19. listopadu roku 2002 ve Vsetíně. Vyrůstal v muzikantské rodině. Na housle hrál od svých 7 let. Roku 1944 začala jeho sběratelská práce, která čítá na 5000 zápisů lidových písní a hudecké muziky a 120 záznamů lidových tanců. Rekonstruoval například tance Valaska, Zvrtaný, Ondráš, oživil Odzemek. Zdeněk Kašpar získal roku 1982 titul Zasloužilý pracovník kultury a v roce 1988 Zasloužilý umělec. Je autorem více než 750 úprav lidových písní a skladeb pro cimbálovou muziku i symfonický orchestr. Jmenujeme například Zbonickou svitu nebo kantátu Povstalci. Příkladná byla také spolupráce s československým, později Českým rozhlasem Ostrava, kde natočil s Jasenkou své nejlepší snímky. Poslechněme si zpěváka, primáše a upravovatele Zdeňka Kašpara milostné písni Jedna hodina z půlnoci byla. Nahrávka je z naší jezdničky roku 1983, hraje cimbálová muzika Jasenka ze Vsetína.
2: Jo.

flauty a dirigování na Janáčkově akademii muzických umění. Je znám také jako hudební režisér a redaktor Československého rozhlasu v Ostravě. To bylo v letech 1956 až 63. Od roku 1960 zastával místo uměleckého vedoucího a dirigenta Ostravského rozhlasového orchestru. Společně s redaktorkou, sběratelkou, choreografkou, bývalou vedoucí souboru Gruník Virou Šivlovou se podílel na terénním výzkumu a záznamu lidových písní a tanců, jak na Moravě, tak i na slovenských Kysucích. Jaromír Dadák byl též uměleckým ředitelem Moravské filharmonie v Olomouci, předsedou společnosti skladatelů v Praze, dirigentem Brownu, v našem studiu založil kapelu Ondráž a orchestr lidových nástrojů Dymák. Úzce spolupracoval s cimbalovou muzikou Slezského souboru písně a tanců Heleny Salichové z Ostravy Poruby. Též připomenu osobnost Heleny Salichové, slezské spisovatelky, etnografky a malířky. Letos v dubnu uběhlo 131 let od jejího narození a slezský soubor Heleny Salichové slaví 40. výročí svého vzniku. Poslechněme si v úpravě Jaromíra Dadáka žertovné popěvky z Opavského Slezska v sérii Vesnické noviny. Zpívá Irena Perůtková, hrají Salichovci s primáškou Evou Prauzovou.

Posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je ve studiu Českého rozhlasu Ostrava Zdeněk Tofel. Zítra si připomeneme 19. výročí úmrtí Víry Šimkové. Sběratelka, choreografka, autorka pořadů a umělecká vedoucí souboru Ostravica Svítku Místku Věra Šimková se narodila 25. února 1934 na Starých Hamrech. Do folklorního nebe nad Beskydy odešla 30. května 2007 ve věku 73 let. Od roku 1952 byla členkou souboru Ostravica v obci Ostravice, který původně vedla Věra Šejlová. Pak vedla cesta Věry Šimkové přes soubor Ondráš z Janovic k folklornímu souboru Ostravica, ale až do Frýdku Místku, kde v letech 1969 až 1991 působila jako umělecká vedoucí. Ale po pauze spolupracovala se souborem Ostravica od roku 2001 až do roku 2007. Odborné znalosti si prohloubila studiem na Lidové konzervatoři v Ostravě pod vedením Zdeny Kyselé a na seminářích Lidového tance Zdenky Jelínkové, Aleny Skálové, Františka Bonuše a dalších. Jako sběratelka se Věra Šimková věnovala tanečnímu folkloru moravsko-slovenského pomezí. Z jejich sběru vyšly publikace Ostravica zpívá a Tance z Janovic. Věra Šimková měla velice ráda starodávné od Horní Ostravice v hudební úpravě Vladislava Turka, který k choreografii Věry Šimkové dokázal ušit na míru nejednu hudební úpravu. Zpívá ženský sbor, hraje cymbalová muzika Ostravice z Frýdku Místku s primáší Pepíkem Pavlánem a Jiřím Hajduškem.

vzpomeňme též primáše cymbalové muziky souboru Slezan z Českého Těšína Miroslava Kionku. Houslista, sběratel, upravovatel a pedagog Miroslav Kionka se narodil 24. prosince roku 1931 v Třinci Konské a zítra 30. května tomu bude 13 let, kdy odešel do slezského nebe roku 2013 v Karviné. Mirek Kionka vystudoval Palackého univerzitu v Olomouci, pedagogický obor ruský jazyk hudební výchova. Byl ředitelem základní školy Družba v Karviné, pak pracoval na okresním kulturním středisku a později jako vedoucí odboru kultury v Karviné. Členem cymbalové muziky Slezan byl od roku 1960, primášem od roku 1964 do roku 1996. Mirek též natočil s cymbalovou muzikou Slezan a sborem Permoník z Karviné CDčko, Ten vánoční čas. Následovalo i DVDčko s pořadem Mezi betlémy. Velice se zajímal o housle a mistry houslaře. Jako zdatný houslista si rád zahrál i v klasickém kvartetu. Mirkův syn Ondřej Kionka hraje na trombon a klávesy v kapele Krištof a na trombon také v orchestru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Zítra, v sobotu 30. května, proběhne o 14 hodin na návsi Výstrbníku další program 21. ročníku festivalu Poodří Františka Líska. Pak od 15 hodin v sále Domu kultury vystoupí děti a dospělé sbory. Kompletní program najdete na stránkách obce Výstrbník nebo na webu www.festival-poodří.cz. Hudební pozvánce zazní starodávný Bystra voda Vylila v podání zpěvačky a též ředitelky festivalu Poodří Františka Líska Marie Matějové. Hudební úpravy houslisty Vaška Hlosty hraje cymbalová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Špedlínem. Klidný májový podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. V okolí tramvajové kavárny v Kunčičkách je nová terasa a jezírko. V Hradci Králové se představí stíhačky Tajfun. V sobotu bude více oblačnosti i deště, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Hezký večer. Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
2: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
3: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
2: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Posezení na terase, ohniště s grilem a jezírko se želvami oživilo prostor kolem kavárny ve vyřazené tramvaji v Ostravě Kunčičkách. O vybudování místa setkávání pro místní komunitu se postarali farníci z Kunčického kostela. Město Ostrava je v tom finančně podpořilo, z programu Tvoříme prostor. Kavárna v tramvaji začne znovu fungovat 12. června. Podle faráře Dariuše Sputa se lidé u tramvaje schází každý den.
4: Ten rok nám ukázal, že lidé si zalíbili to místo na posezení u fajné zastávky. Nejenom když tramvaj je otevřena, ale obecně tam přicházejí maminky s dětma. Děti tam chodívají na večer k tanči anebo zpívají, což je to moc hezké.
0: Na letišti v Hradci Králové přistála dvojice elitních německých stíhaček Eurofighter Typhoon. Jsou hlavním lákadlem víkendové aviatické pouti. První z letounů zůstane po celou dobu přehlídky na zemi, druhý nabídne letové ukázky.
5: Stroje přiletěly z německé základny v Neuburku a jsou součástí takzvané tygří letky, popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
6: Máme sem rychlost přes 2 machy, což znamená dvojnásobek rychlosti zvuku. Občas se tomu říká i evropský Top Gun.
5: Nešlo ale o běžný přelet mezi 2 státy. Podle jednoho z pilotů, jehož jméno kvůli bezpečnosti zůstává v utajení, byla cesta tentokrát spojená s výcvikem.
7: Ve vzdušném prostoru nad Českem jsme se potkali s Gripeny a vyzkoušeli si cvičení. Souboj jeden na jednoho.
5: Brány letiště se v sobotu i v neděli otevřou v 9 hodin ráno. Hlavní letový program odstartuje přesně v poledne. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Noci bude zataženo s teplotami kolem 12 stupňů ráno a dopoledne zataženo místy s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnost proměnlivá. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Poštovní ve Studénce je teď omezený provoz. Probíhají tam záchranné práce po vážné nehodě 2 osobních aut. Jsou tam zranění, dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
9: Dobry wieczór w piątek 29 maja 2026 roku. Imieniny Urszuli i Pawła. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Miasto Trzyniec walczy z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Nawet w centrum miasta mieszkańcy porzucają przy kontenerach m.in. stare meble. W niektórych peryferyjnych częściach miasta samorząd profilaktycznie zlikwidował niektóre stanowiska kontenerowe. Jak poinformował rzecznik magistratu Stanisław Cieślar, Trzyniec wydaje co roku około 1,5 miliona koron na usuwanie nielegalnych składowisk odpadów. Mieszkańcy Cielicka mogą już zapisywać się na badania znamion skórnych. Gmina organizuje Dzień Profilaktyki Czerniaka, który odbędzie się 10 czerwca w Domu Kultury w Górnym Cielicku. Zainteresowani mogą zarezerwować termin pod numerem telefonu opublikowanym na stronie internetowej gminy. Na miejscu badania przeprowadzą dermatolodzy ze Szpitalu Uniwersyteckiego w Ostrawie, poinformował wójt Dawid Biegun z ugrupowania Nasze Cielicko. Do późnych godzin wieczornych otwarte będą dziś wybrane kościoły, kaplice i domy modlitwy. Rozpocznie się kolejna edycja Nocy Kościołów, która zaoferuje programy tematyczne, zwiedzanie świątyń, koncerty i wiele innych wydarzeń. Po raz pierwszy do akcji włączy się m.in. Centrum Duchowe w Cielicku. Otwarty będzie również Krzywy Kościół w Karwinie, poinformował rzecznik diecezji ostrawsko-opawskiej Andrzej Elbel. W trzech informacjach regionalnych zapraszamy Państwa na dzisiejsze wydanie Głosu Chrześcijan. Tym razem zaglądamy do Karwiny Fryszczatu, gdzie gościem audycji jest ksiądz Emil Macura, proboszcz miejscowej parafii ewangelickiej i prezes Stowarzyszenia Marcina Lutra w Republice Czeskiej. Będzie mowa o duchowym dziedzictwie reformacji, o znaczeniu własnych korzeni, ale także o tym, jak o luterańskiej tożsamości rozmawiać dzisiaj, zwłaszcza z młodym pokoleniem.
10: Głos chrześcijan.
11: Szczęść Boże, serdecznie wszystkich witam. Ostatnio udajemy się zawsze gdzieś razem na spacer lub wycieczkę, tak będzie i dziś. Wybierzmy się do Karwiny, prosto na fryszczacki rynek, by spotkać się z dzisiejszym moim i Państwa gościem.
10: Gość audycji Głosu Chrześcijan.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetischen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním paním doktorem, panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekala další důvod. Důvody, které mohou být
2: dalších zatím, důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů, ano, 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které další mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku, ano, a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaké je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád
1: ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mhouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: no,
0: práci, ale
1: ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý
3: den. Já se jim zeptat. Já jsem byl na zemi tak šedej základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím co s tím, nevím co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak je už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Jinak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne.
4: Naschledanou,
1: ano. No jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. Jako

0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
1: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko.
1: Ano, krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny na

0: horu jenom.
1: Ano.
0: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
0: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
0: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
0: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
2: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
2: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže tak, prosím.
2: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: stište
2: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
2: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako
1: no.
3: na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
2: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krču. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na skoro okolností teď pojedu do lázní. Právě
1: no, báječně.
2: Tak jim to
1: takže by se
2: to,
1: řekněte
2: a
1: jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
2: Tak
1: děkujeme.
2: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
2: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
2: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Veselé a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání, Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám, dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

špatně se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš,

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem a z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny, Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: almost over.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughese.

byla šedivá. Ochočí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo pastilovců obchází. Já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem zač.

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplnící jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

rozhazovat za špatný ženský. Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše hezky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vrátil Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 12.

jsem sám a auto, dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem, Rychlým jako ty, Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický burgerfest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao. Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trá-da-ta-ta, ta-trá-da-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemí se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pitlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratatata, tram-taratatata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pitlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemník a huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel, tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
5: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna a třásl se, jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco námátl, co zapištělo. už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že Pytlík chytil strašidlo. Zatím to Pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na Pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A Pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda.
4: Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz. Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
4: No tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina,
2: napukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
4: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychli. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli. Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala, policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou.
5: Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě tak...

0: dohodnout, Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla Krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k Motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala Krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra a obě zvířátka se hned zpřátelila.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní Krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní Krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňoucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní Krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní Krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní Krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní Krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír Malej

0: teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
1: Au? Au? Pomoc? Kde to jsem?
2: Přece, přece. Chyť se vesla. No, šup a posaď se. Na sluníčku oschneš jako nic.
1: Děkuji.
3: Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
2: Krysa.
3: Ano?
2: Vodní krysa.
3: Ano?
2: A tohle je moje loďka.
3: Ne. Tak já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
2: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
3: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
2: Barabizny?
3: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
2: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
3: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
2: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A, dva, tři. A, dva, tři.
3: A, dva, tři.
2: A, dva, tři.
3: A, dva, tři.
2: Říkajem mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně. Nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku, přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso. Potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku s margarínem.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.
5: Střechy mu slunce pálí a napravo má bílé skály. Vlevo hejno hus.
1: Něco se k nám blíží, nebezpečí, na uhni k příkopu.
3: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý.
3: Pozor!
2: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
2: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
3: Tu.
2: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
2: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
3: Nádherný, strhující pohled, poezie pohybu. Jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
3: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
0: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
3: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
3: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu, ohavných, malých, ničemných kanárkov. Jakubově žlutých vozů? Ha, tu, tu, tu.
1: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
3: Tu, tu, tu.

0: jsme kotě, zpátky v botě, po robotě. Nechali.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. No a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a tak příjemný pozdně večerní relax. No a o čem že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám, a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té rady jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jako že to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v úvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let o té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co se muselo zařídit, udělat?
1: No, já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že s tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se, a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete,
1: jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct, to v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec zase nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, jo, ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím. No,
1: ne. Jenom
0: tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve své, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno dveře, zařídit.
1: Všechno. Musí se sundat.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovnýho syna, tak teď by to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Když se asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch jako nejbližších, to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takové radosti
1: těším,
0: kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě se
0: najednou to prostě nejde.
1: No a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju moc vás, také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No,
0: no a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: A přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kanionem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: Tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří skrční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční v obratle?
0: Jo, míchu.
1: Míchu.
0: Myslíte,
1: míchu,
0: aha.
1: Víš, vlastně
0: jo.
1: tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, nevím, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření, to víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, bylo mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že jo, každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné, no ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se domluvil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Prostě
0: to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudeme se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30 roků.
0: Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Tak.
0: Takže to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí, ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří líbeště než já, protože dělá z těch produktů včelích medovinu a já nevím, co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec, no. Jako jich těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběl. Takže jak se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce, protože, i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelařit, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: tak nějak,
0: i mladíci a mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají, takže z toho radost.
0: Tak asi
1: můj boj ze vším možným.
0: Ze vším možným v životě, takhle. Hlavně Oli nepřeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má, a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
0: Ano.
1: A tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v Noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jste taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A přijížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Zničou nic. A já jsem říkala tomu panu doktorovi, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak
0: žádný úraz,
1: vyšetřovali to a on mě řekl, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta pátec, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětloval. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkali, to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu pátec a tu kostec drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha.
1: A říká, tak mami, a teď z té postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona tak, a teďkom dojdeš k tomu vodovodu tam, a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan tak, a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem řekla, tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na reverz dom, že chodím. A ona, a kdy chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam dala 10 minut, ani neměla sanitku, to je kousíček od nás, co polomoucí, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem. A já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám 3 děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný.
1: Ano,
0: rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak... Umládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jitřiško, já vás zemím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále. Hodně,
1: já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vás taky zdravím rozhlasy, do rozhlasu a zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuška, vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ju stejně namáhavě jako v ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě aj teď, i když teda už jako fyzicky zemskou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zemšina přece jenom, když uděláte každý den nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dám zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Říkám, zatím to zvládám, tak nevím ještě jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě. Já jsem prostě nikdy nevyhýbal jsem se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům naším, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo.
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc jak nějaký zdravý chlapi některý, jo?
0: Jo. To máte pravdu. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no. To je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to dopouštit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je,
0: jasně.
1: To chlapi vystadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašině a já to vlezu.
0: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo, akorát trošku ty nožky zobijou, jo.
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jakž tak teda to jde. No.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky, paní Tušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honco a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm. Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem.
0: Jo.
1: A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník

0: asi na 20%.
1: Mm-hmm.
0: Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se upřít něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
1: Aha, no to je krásný nápad. No.
0: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama. Přišel COVID, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo a po COVIDu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano.
1: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
0: A začala se mě smršťovat ledvina.
1: Mm-hmm.
0: V současné době mám jenom jednu.
1: Jo.
0: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprůnč světového rekordmana.
1: A chcete pryč. jo.
0: A dalo to předlouvání, ale pak jsem říká, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu,
1: ano,
0: aby ale co se naučili.
1: Mm.
0: A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já že můj koníček jízda autem a přepravovat se i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
1: Jasně, jasně, rozumím.
0: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti ležuje na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
1: Jo.
0: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
1: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
0: Další iniciativu chci chodit dělat čtvrtí babičku do mateřské školky.
1: Ano.
0: A která byla v humoriádě Pepa Fousek, se svýma krásnýma veršema,
1: jo.
0: Tak sáním jeho knížky a chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novém Hradci, to je část Hradce Králové.
1: Ano.
0: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
1: Rozumím. Mm-hmm. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
0: Ano, držte mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím doma.
1: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já nám podobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operatérům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několika násobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, který mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Takže díky paní učitelce mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili.
0: Jo.
1: Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a
0: ano,
1: potom,
0: ano.
1: Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla.
0: Mm-hmm.
1: A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová, jo. Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký, jo. Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jak si představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý, no a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky. A mějte se moc hezké a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: No, teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nejhorší situace, která mě potkala v životě. Už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23.
0: Uh-huh.
1: Jak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Chybí mě pořád.
0: Uh-huh.
1: No. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky.
0: Mm-hmm.
1: Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme.
0: Mm-hmm.
1: A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo no, z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no. A neříkám, že jsem neplakal, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, možná jsem to vytázal, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci,
0: uh-huh.
1: když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli?
0: Uh-huh.
1: Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano, ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo.
0: Jo.
1: A prostě jeden druhým uděláme radost.
0: Mm.
1: Ona taky zažila složitou situace, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli.
0: Mm-hmm.
1: Ale on si našel jinou holku. Já říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné, tak možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemáme, jestli bude vážné stav,
0: jasný.
1: Ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když nás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, jestli jim Paťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v Hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil.
0: Uh-huh.
1: A říkám, no nesmím hodit flintu do žit. A potom, když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No tak prostě, to jak skládat uhlí. Když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Uh-huh.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přešel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu po 20 letech, nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysokozdvižnýma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru.
1: Mm-hmm.
2: No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: dlouhý
2: vůz a ty dálkový cesty. No. Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle. No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a všechno to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No ale já jsem byla zvyklá dělat a můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teďkon si to jako vyříkávám a muž seděl nic a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala a já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší, takže on vůbec jako nevě, prostě mě nevnímal. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem provedl. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak musíš vědět, že jsi něco provedl. No, tak to
1: Boženko,
2: asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké zpěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a s tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, kdy všeobecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána. A co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No,
0: no zvládnul jste to. Zvládnul jste.
1: Já jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel zvládnout.
0: Měl byste takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí být situace.
0: Jindro.
1: Takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil, tak říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano.
1: Jo. Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou ano, noc, ano. Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás mám zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a byla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. Mm. No ale to nechci jako říct, no a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli, vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ní měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má předčleniny a teď jsem za ní měla jít na pokoj a teď se tvářit, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, jenom, že to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, ale byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, dva měsíce, tak můj zemřel. No a předtím byly ještě dvě holčičky, že jo? Takže ty byly dva roky a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako, tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Mm-hmm. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a už říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem. Jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství. A tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí nechtěvuje, nebo těma starostima, no. Ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci možností všech.

0: všechno dobré, tak a mějte se hezky, hezké dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak tohle byli Děda Mládek, Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje v vím, že blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjamina, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím drsátkem, že tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to Benjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, dějí tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bíčí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co to jsou bíčí žláze, že? Takhle veliký bíčí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejč.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody. A tak.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Je ten Ivan Ivanovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic ne, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. No říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal toaletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zlaz, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou za dveřmi.
4: Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Nás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměřil se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: To ne, to je žádný případ. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor. humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak, soudruzi, nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A jsi dobrý Čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkaď, prosím vás, jedete? A on říká, no, jedu z vědecké konference. A on říká, mohu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no, my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No, my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: vzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že? Ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No a co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pět.

0: konečně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
1: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
0: Ano, hele, to je hezká příhoda.
2: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
0: Tam vozím tchýni.
2: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
0: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
1: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
0: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
1: Na červených?
0: Na zelenou.
1: Na zelených, správně.
2: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
0: Kterou?
2: Tuhle.
0: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
1: Co se k tomu došlo?
0: No, já mám totiž na autě zahrádku.
1: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
0: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
2: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
0: Na auto nebo na hlavu?
1: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
0: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
2: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
0: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
2: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
0: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
3: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.